0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanik. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Stop! Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
4: Ne, to nejsou stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
3: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
5: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
3: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
6: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
7: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
7: Labutě.
5: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jen jí to díří, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Sponě vidíš, jaká seš.
2: Loránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, byli jste si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Tu do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodní hají. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom v vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovýradio.cz. Slušnej web.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jinarealita.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
11: Salonky.
12: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
11: Úklid.
12: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
11: Ha, kuchař.
12: Správně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Ministryně financí navrhuje vyšší daňové odpočty na hypotéky. Alena Schillerová chce zvýšit limit až o 50 tisíc korun. Změna se má týkat lidí do 630 let od příštího roku. Reaguje tak na růst hypotečních sazeb, které v říjnu stouply na 5,79%. Policie na Kladensku naléhavě pátrá po pohřešovaném seniorovi. 74-letý muž odjel ve středu dopoledne z Kročihlav na kole. Doma nechal mobilní telefon a doteď se nevrátil. Pohřešovaný má vážné zdravotní problémy a je v ohrožení života. Francouzský premiér odmítl obvinění z brutality policie vůči studentům. Sébastien Lecornu prohlásil, že bezpečnostní složky neměly rozkaz ke konfrontaci. Vláda podle něj ale nezůstane netečná k obavám mladých lidí. Plán na řešení krize ve školství představí kabinet do konce října. Pardubičtí hokejisté postupují v lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek. Rock Radio. Počasí. Dneska bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera

0: se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia, na západě a místy i na severu naměříme maximálně 20 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně v Brně na silnici číslo 52 na trase Pohořelice Brno se boural na 4,5 kilometru. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. A pozor taky na Kladně, tam se boural na Vítězné ulici kousek od železniční stanice Kladno město.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať dnešní den zvládnete s prstem v zadku, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: Máme 3 minutky po 6. je čtvrtek 8. října, přátelé, takže už 8. den říjnovej je tady, takže ho pojďme slavit. Zuzko, ty jsi ve zprávách rýmovala. Ty jsi tam řekla něco v Brně, co jsi řekla?
0: Počkej, z Brna.
3: Opatrně v Brně, to bylo dobrý.
4: A jo, v Brně jo. Škvrně.
0: Tak to mi fakt nenapadlo.
3: Opatrně v Brně, to je dobrý, kdyby nějaký brněnský rádio, jestli tam ten nějaký mají.
4: Chtělo zaměstnat Zuzku, myslíš?
0: Krokodýl tam je.
3: Je tam?
0: Ano, je tam rádio Krokodýl.
3: Ne, zbavit ne, ale že by jsme jim prodali název rubriky na dopravu. Opatrně v Brně je dobrý.
0: Opatrně v Brně, krásný.
3: Ne? Nebo jsem po ránu.
4: A můžete odkoupit tady od Zuzky patent.
3: Dobře,
4: bude drahej, teda předem říkáme.
3: Tak mi asi hrabe. Tak pojďme radši hrabat tady s třema sestrama a dáme si jich hrábě.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Máme 8 minut po 6. hodině a je na čase, aby přišlo tradiční protažení s Anabel Šípkovou.
2: Dneska jsem se rozhodla, že udělám speciální rozcvičku pro naše přátelé z Brna. Samozřejmě můžete cvičit i vy, kdo nejste z Brna, akorát, že teda v Brně budou vědět trošku víc, o čem hovořím. Já se vám to, ano.
1: Víš, že nás tam poslouchá asi 5 lidí.
2: No tak právě pro nich to dneska děláme. Musíme zahrnovat všechny naše posluchače, i ty z Brna. Takže dobré ráno, Brno, máme nový den. Jestli ještě ležíte v posteli, je nejvyšší čas se zvednout. Dáme si společně krátkou ranní rozcvičku. Pěkně narovnejte záda, ramena dozadu, hluboký nádech a výdech a teď si zakroužíme hlavou, protáhneme krk, protože to dneska budete potřebovat hlavně na otáčení se za šalinou, která vám právě ujela. No a teď si dáme ruce nahoru pořádně, jako když se snažíte dostat z přeplněný šaliny a teď dejte ruce dolů, protože řidič už vám dveře zavřel, takže si z mě dostanete. Následně přejdeme na dřepy. Raz, dva, dělej, tři, 4. Výborně, tohle je důležitý, protože nikdy nevíte, kdy budete muset sprintovat přes Českou, abyste stihli poslední přípoj. A teď si dáme trošku brněnský motivace. Vzpomeňte si na Jošta na Moraváku. Ano, to je ta slavná socha, u který si každý návštěvník Brna položí stejnou otázku. Proč má ten kůň tak sebevědomý výraz? Ano, vypadá jako čumák, neboli penis. A Brňáci už samozřejmě vědí, to není jenom socha, je to městský orientační bod. Když se vás někdo zeptá, kde jste, tak stačí říct, vidíš to obřího koně, co vypadá trošku jako vtípek od architekta? Tak jsem kousek od něj. Takže ještě poslední cvik si dáme, pořádně se usmějte, protože ať už na vás dneska čeká práce, škola, ranní kolona nebo další dobrodružství v MHD, Brno vám nikam neuteče. Krásný den.
0: Rock Radio.
1: Pojďme na muziku. Ramones a Hřbitov zvířátek.

0: Jak zpívají Steel Panther, fuck yeah, což se česky dá přeložit jako yupi. Je 6 hodin a 17 minut. A my, přátelé, pro vás i dneska máme velice hodnotný dar, kterým si můžete do někoho vrtnout.
1: Ano, fakt je čas na to rozdat další vrtačku Stanley.
0: Tu nám do i dnešní rozdávačky ku podivu věnovali Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex by Dan Braven.
1: To je česká firma, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny.
0: A stejně tak i samotný Stavmat stavebniny patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: A někde tam na vás čeká i ten vysněný Stanley, který zrovna dneska může být zrovna váš.
1: Ano, připomínáme, že to není údržbář a není živej.
0: Ani striptér, ani nikdo takovej, je to opravdu akurtačka.
1: Ano.
0: Pokud jí chcete, napište si do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo, říkáme to každý den a ještě to budeme dneska několikrát zdůrazňovat. To je velice důležitý, aby jsme vám případně mohli volat, kdyby jsme vás vybrali.
1: Ano, a vy v 8:30 zvedněte mobil.
0: No a za chviličku si dáme Krajson a Vzdálenou.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
9: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
14: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
15: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Roger!
1: 6 hodin 29 minut svítí na našich hodinách na Rock Rádiu v dnešním rokovém rozjezdu, tak snad to svítí i u vás doma už, máme skoro půl sedmý. Green Day dohráli song Bang Bang, já bych ho možná přejmenoval na Gang Bang, co holky, vy na to, ne?
2: Já bych se ráda dožvíkal o tom mysli, pustí zprávy, prosím.
1: A prosíš?
2: A prosím tě, prosím moc.
3: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Rock Rádio. Co se děje?
4: Hezké ráno, máme přesně půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Lidé po celé zemi uctí památku sokolů padlých v bojích za svobodu. Pětního aktu v pražském Tršově domě se zúčastní předseda senátu Miloš Vystrčil. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství proti hybridním hrozbám. V Berlíně o tom budou jednat premiér Andy Burnham a kancléř Friedrich Merz. Obě země spojí síly v boji proti kybernetickým útokům a sabotážím. Hokejová extraliga dnes pokračuje dvěma předehrávkami devátého kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes od západu dorazí déšť, ojediněle taky bouřky, dopoledne bude ještě polojasno, pak se ale zatáhne, srážky postupně zasáhnou celé území a večer se opět začne obloha v Čechách vyjasňovat. Teploty budou v Česku hodně rozdílné, na většině území naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, západ a sever země bude chladnější, maximálně do 20.
3: Rock Radio, doprava.
4: Stále pozor na Kladně, na Vítězné ulici se bouralo, srazil se tam náklaďák s osobákem kousek od železniční stanice Kladno město. V Brně se řeší nehoda na silnici číslo 52 na trase od Pohřelic na 4,5 kilometru a v Praze si dejte pozor na nehodu, která se řeší ve Zlíchovském tunelu.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Zuzanko, díky, už zase můžete papat a žvejkat a my vám k tomu dáme One of Us, jednu z nás, Jonas Born. Papej, papej.

0: Rock Radio. Rockový kalendárium.
1: One of Us nám krásně uvedlo s Joan Osborne dnešní oslavence 7 minut po půl sedmí. Máme čtvrtek 8. října a svátek je dneska slaví Věra, případně Věroslava, Deméter, Dimitri a nebo Simeon. Tak co se ti líbí za jméno? Jak pomeneme naše dítě?
2: Simeon zní skvěle.
1: Simeon je hezký, viď? Ale takový Deméter. Deméter Far.
2: Deméter Far. OK. Far,
1: ne, Deméter, Deméter.
2: Dementere, pojď na večeři.
1: No, ježiš, to je strašný. Krásných 77 let dneska slaví americká herečka Sigourney Weaver, kterou známe z filmu Vepřelec. Tak jestli máte rádi vepřelce, tak se dneska podívejte. Velice milý zvířátko. No a pojďme na muzikanty. 61 let americký basák CJ Ramone, který prošel punkovejma Ramones, nahradil tehdy Dee Dee Ramona.

0: A to je všechno, přejeme všechno nejlepšího Slavencům.
1: Happy birthday to jo, happy birthday to jo, happy birthday, happy birthday, happy birthday to jo.
0: Znáš to, když si dáš kebab někde a oni tam nasypou strašně moc toho pálivýho a pak druhý den ráno je to strašně cítit na záchodě, tak to je něco podobného jako dnešní zpívání.
2: Neznám kebab, nežeru, ale jsem ráda, že mi tam nesypou piko, když už si ho jednou za rok dám.
0: Což se tady v Praze děje úplně běžně. Taky gratulujeme, posíláme gratulky a gratulace, to už jsem řekl třikrát, tak si dáme za chvíli horký žeslíže, Lesbians and Gay Song.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoclinic, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoclinic 800 103 300 800 103 300.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Přijďte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení režná a červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Za 10 minut odbije 7. hodina, teďka nás odbije Zuzka s něčím.
2: Já tady mám rychlej tip pro všechny nadšený houbaře, protože rostou.
1: Mukumurka tigrovaná, to je moje houbička.
2: Jo, já se to vůbec jako nevyznám, ale našel jsem tady článek, že lidi začali chodit na houby na kopřivnický hřbitov. Že tam mají doopravdy hody teďka.
3: A má to příchuť mrtvol, ty houby? No,
1: řekl bych, že jo.
2: No, jako jsou tam různý kousky, ne všechny jsou prý jako dobrý, ale všechny jsou údajně jedlí. A prý, že celkově se na hřbitovech jako růstu houb daří, že to mají takhle i na Zlínském hřbitově, že tam můžeš jako nazbírat houby. A někteří už to zjistili a doopravdy tam místo skyticí chodí takhle s košíkem.
1: Čau, babi, ježiš, hříbek, co?
3: Není to nějaký zneuctěvání?
2: No, jako já si nejsem jistá teda, jestli bych si dala, já nejím houby, ale i
3: já
2: tak.
3: Já taky nejím houby, ani nezbírám.
2: I kdybych je jedla, tak si nejsem jistá, kdyby mi někdo řekl, hele, to jsem nazbíral tady na hřbitově, vedle báby tam.
1: Jako... No, tak si dáš normálně jako hřbitovní houbovku pěkně v hospodě, to ani oni ti neřeknou, kde nazbírali ty houby.
3: No, to je pravda, hrozný, no. Ale my houby nejíme, takže nám se to s Zuzkou nestane.
1: To já je jím, takže mě to možná čeká, ale zase, já kdybych byl hrobník a dělal jsem tam na tom hřbitově, tak to vždycky ráno oběhnu, co jako
2: no
1: vyrostlo.
2: No to on říkal, že vždycky, když seká mezi těma hrobama, no že
1: jasně.
2: Si nazbírá. No.
1: No to víš, jo, já bych to prodával normálně.
3: Já bych
1: tam...
3: spíš bej ten hrobník přetáhla lopatou po hlavě ty, co to tam chodí sbírat, ale to je samozřejmě už na hrobníkovi.
1: Že bych se jako těm houbám dala krmení.
3: No, aby měli hnojivo pořádný, čerstvý.
1: Tak přátelé, vyražte na hřbitov, ne za babičkou, za dědou, ale za houbama a dejte nám vědět, jestli máte plný košíky a nebo plný urničky.
0: Rock Radio.
1: A tohle už je Mr. Mr. a jejich Broken Wings, zlomený křídla.

0: Clash a jejich volání Londýna, minutku a něco před 7 hodinou dohrává v dnešním rokovém rozjezdu.
1: Ano.
0: Povídej. Hele, venku je tma.
1: Venku je velká tma a před námi ještě 2 hodiny práce, takže pojďme na to.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
5: Navádění letadel?
6: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
5: Technik ve věži?
6: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
5: Elektrikář?
6: Jo, přesně tak.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No tak to už se nebojím, jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny, největší nabídka v regionu. Autonord, váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme krátce po sedmé, jdeme na zprávy. Česko čekají komunální a senátní volby. Lidé v příštích dvou dnech rozhodnou o vedení svých obcí na další 4 roky. V prvním kole senátních voleb se pak začne prát o třetinu křesel v horní komoře parlamentu. Největší pozornost se tradičně upírá na Prahu a krajská města. Švédská akademie dnes ve 13 hodin oznámí držitele Nobelovy ceny za literaturu. Letos podle expertů i sázkových kanceláří chybí jasný favorit. Laureát získá prestižní medaili a finanční odměnu v přepočtu přes 25 milionů korun. V pátek bude program pokračovat vyhlášením nejsledovanější ceny za mír. Rusko podle Dánska zahájilo sabotáže proti firmám dodávajícím zbraně na Ukrajinu. Na bezpečnostní konferenci v Kodani to prohlásila dánská kontrarozvědka. Ruské velvyslanectví veškerá obvinění okamžitě odmítlo. Podle Moskvy jsou tato tvrzení dánských úřadů zcela nepodložená. Basketbalisté Pražské Slavie vstoupili do Ligy mistrů vysokou porážkou.

0: německém azylu podlehli německé Albě Berlin jednoznačně 86-110. Další utkání je čeká příští středu ve Španělsku. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo ráno a dopoledne místy i polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle taky bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy i na severu do 20 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V Brně se řeší dvě větší nehody, a to na Jihlavské a Gajdošově ulici. Ve Velkých Němčicích se bouralo na Brněnské a na D11 pozor, pokud jedete ve směru na Prahu. Tam se stala nehoda na 25. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Že bys to stlumil.
4: Jsem stáhnul špatnou aj lajnu, teda čáru.
3: Ustánku, dalevnou krásu, postávaj. A smějou se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.
4: Já nevím, já jsem chtěl popřát hezkou houbařskou procházku po hřbitově, ale asi už to necháme, ne?
3: No. To jsem právě tam přidala pár houbařů teďka.
4: Přátelé, máme 4 minuty po 7, dneska je čtvrtek a i při čtvrtku vám už za hodinku a půl budeme rozdávat další akuvrtačku Stanley.
3: Ano, kdo by chtěl mít doma Stanleyho, pište si o něj na Messenger, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 mobil.
4: To zní tak strašně, chceš mít doma Stanleyho?
3: Chce mít doma svýho Stanleyho.
4: Jo, chceš, aby Stanley přišel k tobě?
3: O, ke mně nemusí, já už ty chlapy normálně nedávám jako.
4: Ale on by ti třeba...
3: To je idiot vedle idiota.
4: Tak možná nebudem říkat to jméno, ale pokud chcete akuvrtačku a zároveň byste třeba chtěli udělat Anabelle radost, tak si ho ní napište.
3: Ano.
4: No a my jdem na muziku, dáme si Guns N' Roses, Don't Cry, neplač, neplač Anabelko.
3: Já nepláču a bliju.
4: Já jsem chtěl říct, že ne všichni chlapi jsou takový, ale asi jo.

0: Aleš Brichta Band, neboli, jak si říkala, Alex Brichten. A peklo už čeká na Rock Rádiu 13 minut po 7, což je pravda, protože nás teďka čeká peklo v podobě cvičení. Ty to tady teďka děláš každý ráno a ještě dlouho budeš. A dneska je památný den sokolstva. Významný den u nás v České republice. Mm-hmm. Abych to neříkal jen tak, já jsem vyhrabal, že s organizací Sokol je přímo spojený Vilda Čok, že jo, basák, zpěvák. Známe ho z pražského výběru a z jeho bohatý solový dráhy. Přes 25 let prej hrál závodně fotbal za pražský mužstvo Sokol Lisolaje.
1: No tak ale on jaký je sportovec?
0: No ještě pořád, tak hlavně vypadá už jako 40 let stejně.
1: To je pravda, on je takový zakonzervovaný, jak tuňák, drží.
0: Zdravíme Vildu Čoka, doufám, že nás neposlouchá. My jsme ho teďka viděli minulý týden, hrál po nás na nějaký akci.
1: A vypadal ještě jako tuňák?
0: Vypadá furt dobře, prostě, na to, kolik už mu je. No a taky jsem vyhrabal, že přímo náčelník České obce sokolské Petr Sádek je tvůrce projektu Rocková symfonie, což je cvičení na rockový pecky, s kterým objíždí parta sokolů celý svět, aby ukázal, že sokol už není jenom o tom, že budeš někde cvičit, cvičme v rytme prostě v jednom řadu, ale že to může být spojený s nějakou moderní podobou. No třeba, jo, ve třech. No a ještě bychom mohli taky říct, že tady Zuzka údajně chodila do Sokola, což
1: je... moc nevěřím, mě to časově nevychází, že by v té době byl nějaký sokol.
2: Oni překvapivě některý fungují dodnes, takže
0: fungují,
2: chodila
0: samozřejmě.
1: To je pravda, já jsem viděla minulou nějakou reportáž, kde chodila nějaká 98-letá babička, která tam chodí už 68 let.
2: Ne, to jsem byla asi... já.
1: Jo, to zbyla ty, aha, tak to jo, tak teď už je mi to všechno, já s tím, co mi to pospojovalo.
0: Zuzka měla melír, víš co?
1: Jo, takhle. Jako Kamil, nebo nějaký jiný?
2: Zrovna takovej, no.
0: A počkej, co jsi tam dělala v tom sokole?
2: Jenom já jsem tam měla přípravu fyzickou na přijímačky na konzervatoř. Když jsem se tam hlásila, tak jsem neuměla ani kotoul, takže jsem se musela doučit trošku.
1: No to se nezměnilo, ale ani po té přípravě.
2: No, moc ne, no. Děkuju.
0: Takže cvičení na kruhách a podobný. Tak přátelé, pokud jste někdy chodili do Sokola třeba nebo do nějaký takový legrace, tak nám to klidně napište.
1: Já si ještě teda vzpomínám na základce, že já jsem byla podobný sportovní talent jako Zuzka a co se týče třeba šplhání na tyč, tak tam jsem vždycky jako se rozeběhla, naskočila jsem zhruba do metrové výšky a pak jsem sjela dolů. A v životě jsem na tu tyč nevyšplhala, bych chtěla říct.
0: Jo, to já jsem měl taky, jsem vyšplhal až poprvé asi v 17. No přátelé, pokud jste chodili do Sokola, nebo jste šplhali na tyči, nebo na něčem podobným, tak nám to napište. A my jdem na Metallicu, The Memory Remains na Rock Radio.

0: APčka na Rock Rádiu, Niño Soldado v 7 hodin a 23 minut. Anabelko, ty jsi říkala, že bys chtěla nějak zbohatnout, nepřemýšlela jsi o tom, že bys třeba investovala peníze do bitcoinů?
1: Tak já jsem na tom už tak, že abych klidně prodala zlatý zuby po babičce anebo nakoupila bitcoiny. Ty jsi říkal, že teď s bitcoinama se zase děje nějaká dobrá věc?
0: No teďka bitcoin přišel zpátky do hledáčků. Prej už s ním dokonce obchoduje první banka. Banky prej byly skeptický k tomu, ale teď přišla Partners banka s možností koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní apce. Takže žádná registrace na burze nebo někde ve směnárně nebo podepisování nějakých papírů vlastní krví a pak řešení, co s tím vlastně zaplatíš.
1: No a prej tam jde i pořídit nějaký kousek bitcoinu zdarma, jak to je?
0: No, když si založíš nový účet, tak ti Partners banka dá při zadání kódu BTC500 5 kilo, kdy můžeš potom ten bitcoin za to minimální 5 kilo nakoupit a vyzkoušet, jak to celý funguje.
1: A je to v bitcoinech těch 500 nebo je to v korunách?
0: Dostaneš 500 korun, abys mohla koupit ten bitcoin.
1: Aha, no tak to já si to teda určitě vyzkouším, takže běžím si do mobilu stáhnout aplikaci Partners banky a zadat kód BTC500. Vy to můžete zkusit taky, přátelé, pokud chcete být milionáři, již brzy držíme vám palec.
0: No a za chvíli držíme další palec s další muzikou, dáme si Harley a Strážní andělé.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
11: Komín musí mít pořádnej tah.

0: komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World.

0: Chvíle napětí. Dohoupal se činel. A Harley dohráli Strážní anděle na Rock Rádiu. Máme necelý 3 minuty po 7:30.
1: A jeden Strážní anděl tady čeká se zprávama.
2: 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
5: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Lidé po celé zemi uctí památku sokolů padlých v bojích za svobodu. Pětního aktu v pražském Tyršově domě se zúčastní předseda senátu Miloš Vystrčil. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství proti hybridním hrozbám. V Berlíně o tom budou jednat premiér Andy Burnham a kancléř Friedrich Merz. Obě země spojí síly v boji proti kybernetickým útokům a sabotážím. Hokejová extraliga dnes pokračuje dvěma předehrávkami 9. kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu. Oba týmy se pokusí napravit nepřesvědčivý vstup do letošní sezóny. Ve druhém dnešním duelu se střetnou týmy Plzně a Českých Budějovic.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes od západu dorazí déšť, ojediněle taky bouřky, dopoledne ale ještě bude polojasno, pak se zatáhne, srážky postupně zasáhnou celé území, večer pak začne obloha v Čechách se opět vyjasňovat. Teploty budou v Česku hodně rozdílné, na většině území naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, ale západ a sever země bude chladnější, maximálně do 20.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Opatrně v Plzni na Masarykově ulici, kde se srazily dva osobáky, a v Praze se bourou na Poděbradské mezi křižovatkami ulic Kbelská a pod Turnovskou tratí směr centrum.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, díky, jedeme dál, teda než pojedeme dál, tak jenom jedna poznámka, opět chodí vzkazy, kde chcete vrtačku Stanley a posíláte bez čísel. Pokud nepošlete číslo, tak si můžete vrtat doma leda koleno.

0: Roznívají poslední tóny pecky Over the Hills and Far Away na Rock Radio od kapely Nightwish. My máme 40 minut po 7, čili 20 minut do 8. A Anabel tady má pozvánku.
1: Přesně tak, přátelé.
0: Sobě domů.
1: Ne, ke mně domů to nebude, prosím, hlavně mi tam nikdo naleste. Každopádně mám pro vás pozvánku na podzimní, nebo spíš už takovou zimní tour, protože to je v listopadu, je to mezi podzimem a zimou, bych tak řekla.
0: Neslibuješ, že bude sněžit?
1: No to vám slíbit nemůžu. Jestli bude sněžit, to nevím. Každopádně Trautenberg vyráží na tour s názvem Vyuzený podzim, která má celkem 4 zastávky. 13.11. ve Zlíně společně s kapelou Donor, pak je tam 14. Ostrava, tam jsou dvě kapelky, Garáž a Zrcadla. 19.11. je Praha, Lucerna s Valda Gangem, kde budu i já, protože včera mi kluci napsali, jestli bych jim to neodmoderovala, což jsem samozřejmě s nadšením přijala, protože jsou to moji miláčkové.
0: Jsi poslal QR kód, ne, rovnou.
1: Přesně, QR kód, díka kozy. A 20.11. v Brně v Sonu společně s Valda Gangem, takže určitě si kupujte lístky, dojděte chlapce podpořit, jsou naživo naprosto skvělý, doporučuji všema 10.
0: Vyuzený podzim, já to naprosto miluju, jako oni jsou fakt přesně takový, jak vždycky potřebuji, aby mi zvedli náladu.
1: No, a prostě vyuzený podzim, no. Můžeš, tak oni házejí totiž klobásy do lidí a tak, takže asi proto ten název.
0: Takže Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Rumzeis je dement, koukejte kupovat lístky na Trautenberky.
1: Přesně tak, lístky najdete přes jejich oficiální weby, stránky, tam budou různý prokliky, takže kupujte, podporujte své oblíbené kapely.
0: No a ty jsi zmiňovala, že v Lucerně jim bude support dělat i Valda Gang, tak si je za chvíli dáme.
1: Super, Valda Gang, asi se mi stejská, mě už se po klucích taky stejská.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
17: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
15: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.

0: 7 minut před 8 posloucháte rokovej rozjezd na Rock Rádiu a Place Vendôme, My Guardian Angel, můj anděl strážný.
1: Ano, my tu jednoho anděla strážného máme nejenom ve zprávách, ale taky přijíždějícího právě teď na motorke.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Hubne nám to, hubne, po hříchu nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul pod větu, už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moc říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém. Burzi máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foj jako všecko, v Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7 raní. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výšťka, i ta se najde. Klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10, kromě výšťky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Ti tohle zavření krasových silnic pořádají.
2: Rock Radio Motokeci.

0: dneska rozdáváme a pak do vás nasypeme ještě něco z našeho playlistu. Tak buďte vzhůru, zůstaňte s námi a mějte pěkný ráno.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
3: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
5: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
6: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
7: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme přesně 8 hodin, jsou tu další zprávy. Ministryně financí navrhuje vyšší daňové odpočty na hypotéky. Alena Schillerová chce zvýšit limit až o 50 tisíc korun. Změna se má týkat lidí do 36 let od příštího roku. Reaguje tak na růst hypotečních sazeb, které v říjnu stouply na 5,79%. Policie na Kladensku naléhavě pátrá po pohřešovaném seniorovi. 74letý muž odjel ve středu dopoledne z Kročehlav na kole. Doma nechal mobilní telefon a doteď se nevrátil. Pohřešovaný má vážné zdravotní problémy a je v ohrožení života. Francouzský premiér odmítl obvinění z brutality policie vůči studentům. Sébastien Lecornu prohlásil, že bezpečnostní složky neměly rozkaz ke konfrontaci. Vláda podle něj ale nezůstane netečná k obavám mladých lidí. Plán na řešení krize ve školství představí kabinet do konce října. Pardubičtí hokejisté postupují v lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo ráno a dopoledne ještě místy polojasno se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě může i zabouřit. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy na severu 16 až 20.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se na silnici číslo 34 na trase Jindřichův Hradec České Budějovice na třetím kilometru. V Táboře se řeší nehoda na ulici Československé armády a v Praze se bouralo na Poděbradské mezi křižovatkami ulic pod Turnovskou tratí a Kbelská směr centrum. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích.

0: Brzy se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Abyste se dneska při čtvrtku tužili, vám přeje Honza,
3: Anabel
4: a Zuzka.
2: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 8. října. Napsal nám Martin. Zdar parto, jasný, že jsem chodil do Sokola. Pan cvičitel vždycky řekl, tužme se. A pak nám dal takovou čočku, že jsme domů lezli po 4.
5: No tak dřív se tužili, dneska se otužujou.
2: To je zosporodný vlastně.
5: Každá doba má něco.
2: Víte, jako kruhy a koza nebo studená voda, to je furt to samý.
5: Přesně, Wim Hof, dejchání, ledový kostky, krása.
2: Ano.
5: Nevlezla bych do toho, ani kdyby mi někdo držel zbraň u hlavy.
2: Nebo třeba akuvrtačku u hlavy.
5: No, může být, pokud chcete i vydržet akuvrtačku někomu jinému u hlavy, můžete jednu získat, a to tak, že si napíšete na Facebook nebo Instagram Rock Rádia, připište svoje telefonní číslo a po 9:30 zvedejte telefon.
2: A já nevím, jestli jsme to říkali, ale připište telefonní číslo.
5: Řekl jsi to.
2: Jo?
5: Já jsem to řekla, teď už i ty.
2: A?
5: Zuzko, řekni to.
4: Připište telefonní číslo.
5: Výborně.
4: Ale nepište ho pod obrázek na Facebook, ale do Messengeru.
2: Ano, důležité. Do Messengeru k tomu vzkazu připište telefonní číslo, protože jinak vám nebudem ani volat.
5: Ano, já myslím, že teď už to pochopil i průměrně vyvinutý orangután.

0: 13 minut po 8 doznívají kytary kapely Offspring. Gotta Get Away na Rock Rádiu v dnešním čtvrtečním rokovém rozjezdu. Je 8. října a děda bude dneska vzpomínat na tenhle den, na rok 1987. Mám tu takovou ptákovinu o kapele ZZ Top. Ano. Kluci z kapely ZZ Top, tyhle ty vousatý pánové, si 8. října roku 1987 zarezervovali drahej a velice exkluzivní výlet. A nebyl to teda výlet ani na půl dne, ani na celý den, ani na týden, byl to výlet na měsíc. Jakože na ten, co je tam nahoře. Na ten měsíc velkým M. Aby byli úplně první turisti, kteří se teda na měsíc podívají. Nutno říct, že ta rezervace prej pořád platí, pořád se s tím počítá. Kluci ze ZZ Top na odlet pořád čekají. Blbý na tom je to, že Dusty Hill umřel v roce 2021 a teď nás letos v srpnu opustil i bubeník Frank Beard. Takže já už vlastně čeká z té původní sestavy jenom jeden pán.
1: Já nechci tady si hrát na Jolandu, ale mám takový pocit, že to neproběhne.
0: Jestli teda náhodou se nestalo to, že třeba Dusty už tam odletěl v roce 2021 a teď tam za ním letěl Frank.
1: To si myslím, že je pravděpodobnější.
0: Že je to pravděpodobnější.
1: Ano.
0: Akorát tím pádem nevím,
1: já
0: jestli...
1: Já bych teda na měsíc neletěla, ani kdyby mi za to někdo zaplatil.
0: No, já bych taky neletěl, to je
1: jako tam do toho kokpitu se zavřít, jakože tu klaustrofobii, umřela bych strach ještě před odletem na infarkt.
0: Právě, já si myslím, že vlastně Billymu Gibbonsovi bychom měli popřát co nejvíc zdraví a co největší dlouhověkost, aby se tam ještě nepodíval na ten měsíc.
1: Tak.
0: Takže přejem.
1: Přejem.
0: Dobře. Panoptiko, Sancho Panza, teď zdravíme kluky ze ZZ Top na Rock Rádiu.

0: Amarant, Drop Dead Cynical na Rock Rádiu 22 minut po 8, přátelé. Dneska je 8. října, což znamená, že přesně za měsíc už bude po všem.
1: Přesně tak, přesně za měsíc oslavíme narozeniny Rock Rádio, oslavíme 18. A to znamená, že si to žádá samozřejmě oslavu. Tento rok jsme se přesunuli z Plzně do Zlína.
0: To je už velká oslava sama o sobě.
1: Kde je více prostoru, takže přátelé, kupujte lupeny, jsou k dostání na našem webu www.rockoviradio.cz, aktuálně za 890 korun. Pak budeme pouze zdražovat, takže si je určitě kupte co nejdříve. Čekají vás kapely, čeká vás křest dvou kalendářů, mužského, ženského, a mužský už je v předprodeji.
0: Já jsem chtěl říct, že sportovní hala Datart bude praskat ve švech, tak koukejte přijít, mimo jiný i právě proto, že tam budeme křtít ten mužský kalendář, jak tady říká moje milá kolegyně. A přesně tak je v předprodeji, a to ve slušný partě, kterou najdete na našem webu rockoviradio.cz. Tak pokud jste ve slušný partě už byli a teď jste se tam dlouho nepodívali a zjistíte, že tam najednou nejste, tak se registrujte znova. A pokud tam ještě vůbec nejste, tak se registrujte taky.
1: Ano, přátelé, došlo k refreshi našeho systému, to znamená, že pokud jste byli registrovaní a máte pocit, že je všecko v pohodičce, že tam jste, už tam nejste. Takže potřebujeme, aby jsme vás tam znova nalákali, tím pádem právě kalendář získáte pouze ve slušný partě, takže se registrujte k nám.
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Za chvíli budeme omdlívat, protože Linkin Park zahrajou svou pecku Faint.
1: Já už jsem omdlela.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Tlačíš?
9: Tlačím, ale moc to nejde.
8: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
9: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
8: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
14: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
15: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
16: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: Linkin Park Only Way v pecce Faint, která nám dozněla jenom pár vteřin po půl devátý u nás na Rock Rádiu.
1: Je to tak, čekají nás poslední zprávičky, teda společní takhle v této svaté trojici. Pak jich bude ještě spousta do večera.
0: Amen.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
3: Pardubičtí hokejisté postupují v lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek. Hokejová extraliga dnes pokračuje dvěma předehrávky devátého kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu. Oba týmy se pokusí napravit nepřesvědčivý vstup do letošní sezóny. Ve druhém dnešním duelu se střetnou týmy Plzně a Českých Budějovic. A basketbalisté pražské Slávie vstoupili do ligy mistrů vysokou porážkou. V pardubickém Azylu podlehli německé Albě Berlín jednoznačně 86-110.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se bouralo ve směru na Brno, na 210. kilometru je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Plzni se řeší nehoda na Masarykově ulici, kde se srazily dva osobáky, je tam teď kvůli tomu hodně silný provoz. A v Praze si dejte pozor na Evropské směrem z centra, je tam kvůli nehodě neprůjezdný střední jízdní pruh.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
0: Jedeme dál, dáme si Luci a Danielu. Jedno je kapela, jedno je název songu a za chvíli nás čeká Stanley. To je zase akuvrtačka, pokud jste si o ní nestihli napsat, tak už teď nepište. Zase zítra, my jdem teď někoho vybrat, za chvíli mu voláme.

0: Lucie, Daniela, Zuzka, Anabel, Honza, Stanley.
1: Prejte, vy vyřváváš dílku svýho penisu, říkal kolega. Honza tady řval pět!
0: Jo, zkracuje se. Nejen se pobav prostě na velikosti mýho háďátka.
1: V pohodě, háďátko za pět a za pět vteřin voláme někomu z vás.
0: Ještě prstíčkem budeš hrabat.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
11: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Commerzbanka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Čtyři minutky nám zbývají do 8:45 a my už máme na telefonu Báru z Klečůvky. Barunko, dobré ráno přejeme.
7: Dobré ránko.
8: Dobré ráno.
6: My tě zdravíme, ahoj. Prosím tě, tak další vrtačka Stanley, kterou nám věnovali Stavmat stavebniny, zamíří k vám do Klečůvky. Prosím tě, kam to poletí nebo pojede?
8: No to je taková malá dědinka na kopci a... A z okna obýváku vidím tady krásně zlínské domečky, takže...
6: Zlínské domečky?
8: Máme to, co by kamenem dohodil do Zlína.
6: Takže když tam hořel ten sklad bod, tak na to jste koukali?
8: Tak.
7: Ona to zapálila.
8: Koukala jsem, jak stoupá dým.
6: Ježíš, tak to jsme zase nechtěli prozrazovat. My jsme chtěli prozradit, že jsi nám psala, že se sloni v lednu poznala se svým přítelem a letos v lednu se vám narodil syn. Vy jste to vzali docela hopem teda.
8: Někdy se to tak stává, no.
7: Nebyl čas ztrácet ale... čas a ptát se, kdo je kdo, je nám to jasné.
8: Přesně tak. Není prostě potom, nebyl prostor nějak jako se ohlížet zpátky, takže jsme to vzali přesně.
6: Ale mně to je jasný, když se dva lidi milují, tak prostě je naštěkáno v boudě hned. A prosím tě, řekni mi, k čemu budete používat Stanleyho?
8: No, tak protože za chvilku snad se trošku osamostatní. Náš synáček, tak mu chceme vybavit pokojíček.
7: Ježiš, já myslela, že začne vrtat takhle prstím, jako uklidnila, už jsem si ho představila, jak mu vrazíte vrtačku a pošlete ho do jobu, jako v roce.
6: Malej bude jezdit na melouchy.
8: By to měl jako novou hračku, to ne.
6: Tak prosím tě, Barunko, my držíme palce, ať je malej hlavně zdravej, ať se máte s Michalem dál rádi, držíme palce i s budováním pokojíčků pro prcka, klidně nám potom pošli nějakou fotku, jak to dopadlo, jinak si vrtačku moc užij a zase se někdy ozvej, budem rádi.
8: No díky moc.
7: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
8: Vám taky, ahoj.
6: Díky, ahoj.
2: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Já mám mluvil vlastně, jsem tu...
6: Jenom abyste měli představu, teď tady Anabel na mě asi 10 vteřin mává, že jako bude mluvit, jaký vůže jo.
7: Já na to pak zapomenu. To je skvělý, moje paměť akvarijní ryby po třech mrtvicích je velice zábavná. Přátelé, ano, já se s váma chci rozloučit dnes trošku předčasně. Honzík tady bude ještě na poslední vstup a to z důvodu, že už 3 týdny chrchlám jak nějaký tuberák, který vykouří 4 krabičky za den, takže se jdu nechat zčekovat svým veterinářem, abych vám nechcípla do konce roku, takže mi držte palce. A zítra v 6 budu opět na značkách. Mějte se krásně. A chceš něco říct?
6: Jo, chtěl jsem říct jenom, že kecáš, že jdeš sbírat ty houby na hřbitov, ale to je v pohodě.
7: Páček, skledáček.
6: Ahoj. A teď je nám štajní. Cik-cok.

0: Je 8 hodin a 51 minut. Hollywood Undead dohráli svýho lva na Rock Radio a přátelé, je na čase se rozloučit. Anabel už to zabalila a já se tady rozloučím se Zuzkou a s vámi jednou takovou historickou rychlovkou ještě. 8. října, což je dneska, roku 1966 bubeník kapely Cream Ginger Baker skolaboval na koncertě za bicíma potom, co hrál 20 minut solo na bicí. Probral se až v nemocnici. Takže já vám za sebe a asi za Zuzku přeju, ať už budete dneska dávat jakýkoliv pracovní solo, tak ho zvládněte a neskolabujte.
1: Krásný konec. A já bych jenom chtěla pozdravit Filipa, který nám tady píše do Messengeru, že jsme hrozný podvodníci a že je výherce předem jasný a že nečteme vzkazy. Tak prostě, že Filipe, nám přišlo dneska asi tak 1159 vzkazů, všechny jsme poctivě proklikali, všechny jsme si přečetli, takže...
0: Těch vzkazů, Filipe, bylo 835, myslím. No, no. Jestli máš pocit, že máš větší péro než ostatní, tak nám klidně ještě napiš nebo pošli fotku, ale jinak si nestěžuj, protože jako tak vrtaček je jenom 5, příteli. Jedeme dál, Dan Landa, Motýlek a my se s váma loučíme, další podvodníci zase zítra. Čau čumáci.

0: v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Tak tohle nevyvětrám.
10: Zase všude tolik vody.
9: A to je puch.
11: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
12: Ventilatory.cz.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.

0: Hezké dopoledne máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Česko čekají komunální a senátní volby. Lidé v příštích dvou dnech rozhodnou o vedení svých obcí na další 4 roky. V prvním kole senátních voleb se pak začne prát o třetinu křesel v horní komoře parlamentu. Největší pozornost se tradičně upírá na Prahu a krajská města. Švédská akademie dnes ve 13 hodin oznámí držitele Nobelovy ceny za literaturu. Letos podle expertů i sázkových kanceláří chybí jasný favorit. Laureát získá prestižní medaili a finanční odměnu v přepočtu přes 25 milionů korun. V pátek bude program pokračovat vyhlášením nejsledovanější ceny za mír. Rusko podle Dánska zahájilo sabotáže proti firmám dodávajícím zbraně na Ukrajinu. Na bezpečnostní konferenci v Kodani to prohlásila dánská kontrarozvědka. Ruské velvyslanectví veškerá obvinění okamžitě odmítlo. Podle Moskvy jsou tato tvrzení dánských úřadů zcela nepodložená. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů vysokou porážkou. V pardubickém Azylu podlehli německé Albě Berlín jednoznačně 86-110.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, dopoledne ještě místy polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přehaňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě může i zabouřit. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy i na severu do 20 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Bouralo se na Ruské ulici v Ostravě, taky na trase Jindřichův Hradec České Budějovice u obce Úsilné. Pokud pojedete po silnici číslo 34, pozor na 3. kilometru. A v Praze se řeší 2 větší nehody. Jedna na Evropské ve směru z centra, je tam neprůjezdný střední jízdní pruh. A potom na Poděbradské, pozor mezi křižovatkami ulic pod Turnovskou tratí a Kbelská. Tam neprojedete pravým pruhem směr centrum.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rokový dopoledne.
1: Bolela mě trochu hlava, musel jsem si vzít prášek.
2: Jo, furt se to s tebou táhne, jo?
1: Ne, já jsem byl včera na křtu nový desky Olympiku, taky se tam pouštěl videoklip novej. O, Petr Janda mě pozval na pár panáků rumu, no, tak...
2: Počkej.
1: Že to prej musím jako ochutnat, no.
2: Tak to jsem, není možný.
1: Já jako v podstatě abstinent, tak jsem
2: ty
1: se nechal...
2: Ty jsi panákoval,
1: jo? No tak jako když tě pozve Petr Janda na panáka, tak jako musí žít, že jo?
2: No to chápu, no.
1: Ale teda. On to dal jako v pohodě, no. No já jako...
2: Já jsem zvyklej, no, ale u tebe se teda divím a klobouk dolů, že jsi teda dneska vůbec dorazil.
1: Prej byl dobrý, jako, nebo takhle, byl dobrý,
2: jo,
1: jako,
2: tak když to...
1: já se v tom nevyznám.
2: No, když to
1: pro mě
2: pití je
1: jako...
2: kvalitní, tak se to dá zvládnout, i když jo, takže... já nejsem abstinent, tak já nevím.
1: Ale ráno mi bylo hlavička, nějaký víno tam bylo taky,
2: jo. Až takhle jsi se rozjel.
1: Tak uvidíme, jak to bude mít dneska, jaký to bude mít vliv na vysílání.
2: No, tam by určitě byly kamery a všechno to uvidíme někde v televizi,
1: jo,
2: jak tam Kamil
1: Top Star tam něco točil, no, jako, no, tak
2: Kamil nevím, jestli, nametený.
1: Jak tam bude někde rozhovor s Petrem Jandou a tam v rohu Kamil, jo, tam bude klopit flašku do sebe.
2: No, tak to já to budu sledovat.
1: No, uvidíme, co tam bude. Takže to ale, tak snad to nebude mít vliv na vysílání, no. Hele, písničky tady jsou, tak asi to všechno je v pohodě.
2: Jo, tak jo. To
1: půst. Půst ještě za kešlu. Dobře, tak já vám přeju hezký rokový dopoledne čtvrteční a pojďme na Powerwolf.

0: Bon Jovi na Rock Rádiu, 5:45. Dneska máme 8. října a pojďme se podívat na kalendář, co nám nachystal. Dneska by oslavil narozeniny Johnny Ramone, což byl kytarista kapely Ramones a zemřel na rakovinu 15.9.2004. Dneska by oslavil narozeniny, tam bylo prokletí, co se týká kapely Ramones ohledně rakoviny, protože 3 z původních 4 členů zemřeli právě na rakovinu. Jedinej Didi Ramone, baskytarista, na rakovinu nezemřel, ale zemřel taky brzo. Prostě tahle kapela nad sebou měla cejch smrti a co se týká rakoviny, tak ještě dvojnásobnej. Bohužel, nedá se nic dělat, každopádně vzpomínáme na tuhletu výjimečnou kapelu, na tyhle výjimečný lidi a Johnnymu posíláme do nebe přání všeho nejlepšího. My si dáme za chvíli Ozzy Osbourna, taky Beast in Black, anebo Kabáty.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Řekni 3krát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje CZ.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
15: To je Domanský.
14: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
16: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
18: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na rekbyty.cz.
19: Rekbyty, záruka kvality.
20: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Calamity Jane, Kabáti na Rock Rádiu v 9 hodin a 38 minut. 7. listopadu víte, že oslavíme ve Zlíně v hale Datart 18. narozeniny Rock Rádia. O tom už jste slyšeli z Rock Rádia několikrát. Ale co je aktuální novinka, je to, že tam oficiálně pokřtíme narozeninový kalendář, nebo respektive kalendář pro příští rok, který je spojený právě s narozeninama a ten půjde do prodeje 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě, nebo taky do slušný party na rockovýradio.cz. Tam na vás totiž čeká překvapení. Dozvíte se, jaký rockový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře Slušnej rocker 2027. A navíc si ho budete moct ve slušný partě i předobjednat. Takže jestli chcete mít jistotu, aby se k vám dostal, tak doporučuji jít na kanál Slušná parta, tam se všechno dozvíte a budete mít jistotu, že vám příští rok bude opět viset.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: A od narozenin Rock Rádia k dalším kulturním akcím, to se dozvíte za chvíli, kde se co bude dít. A další muzika, Nirvana je připravená a dáme si třeba i tu blatanku do celý na Rock Rádiu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
11: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
12: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
18: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
18: Více na kopecký.cz.
19: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: pozvánka.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap

0: e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
0: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy. Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Na síti X také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Na olomouckém výstavišti Flora dnes začne podzimní zahradnická výstava Flora Hortikomplex, potrvá do neděle. Výstavu ovoce a zeleniny doprovodí zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Podzimní výstavu Flora každoročně navštíví zhruba 20 tisíc lidí. No a dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bytě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mám pro vás ještě počasí. Dneska zpočátku polojasno, postupně od západu zataženo, později odpoledne a večer s deštěm. Denní teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: S dopravou jdeme do Loun, konkrétně do ulice Žižkova. Tam se řeší nehoda osobního auta a cyklisty, tak tam počítejte s omezením a malým zdržením.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Kamil Drábám přeje hezký čtvrtek 8. října, posloucháte Rock Radio, rokový dopoledne a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Tak to nebudeme zdržovat, když jsme toho namluvili dost a dáme si rovnou Arakaina Dimitri, Sunrise Avenue a na začátek Joan Jett.

0: Counting Crows na Rock Radio, přesně ve čtvrt na 11. A my se jdeme podívat na náš web rockoviradio.cz, protože tenhle týden jsme se ještě nepodívali na skladbu rockovýho referenda, aspoň tedy ne se mnou, tak abyste věděli i takhle přes éter, pokud se na to nedíváte, jaký alba jsou v nabídce a o kterých rozhodujete, který si pak pustíme v sobotu od 19 hodin. Celý komplet. Tentokrát, tento týden, jsou to novinky, v podstatě nedávný, které vyšly, takže jsou to nové desky, na které jste se třeba ještě ani nemuseli dostat. Tím pádem, když si odhlasujete, tak ji můžete mít premiérově na Rock Rádiu. Jedná se o novinky od Marilyna Mansona, Rolling Stones a Seven Dust, takže pestrej arzenál, pestrá nabídka z každého žánru i v podstatě dekády. No a teď je na vás, abyste to vybrali a rozhodli. Zatím teda to vypadá, že největší úspěch u vás má Marilyn Manson, 43% hlasů, Rolling Stones 38 a Seven Dust 19. Seven Dust, ty jsou takový trošku upozaděný u nás doma, oni budou hlavně v Americe, sem k nám se dostávají mnohem hůř a samozřejmě i ta jejich popularita je tady o to nižší. Nicméně uvidíme, jak to nakonec dopadne. Důležitý je, že nějaký hlasy od vás mají, třeba se ještě zmobilizujou fanoušci. Pokud by to skončilo takhle, tak v sobotu večer od 19 hodin uslyšíme novinku od Marilyna Mansona. A asi mám takový pocit, že to tak i bude. Teď si dáme Faith No More, nebo teď za chvíli. Faith No More, mám pro vás i Plexis Barry a budou třeba i Gamma Ray.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Rembrandt na Rock Rádiu v 10 hodin a 37 minut. Pokud budete poslouchat zítra při pátku v tento čas, tak uslyšíte na frekvencích Rock Rádia novou píseň kapely Škvor. Tedy konkrétně už třetí novou píseň z připravovaného alba Na hraně, který vyjde 15. října, tedy už za pár dní. A kapela Škvor z něj pustí do světa další píseň, která bude mít premiéru mimochodem dnes v 19 hodin na sociálních sítích, na YouTube a všude možně, kde budete moct zhlídnout videoklip, o kterým si mimochodem zítra s chlapci popovídáme, protože si zavoláme, představíme si novou píseň a z éteru Rock Rádia ji taky zítra v tento čas uslyšíte. Jmenuje se Tajný přání, takže ji můžete nasát už během večera, jak jsem říkal, v 19 hodin bude mít premiéru videoklip, už třetí videoklip k písni, nový písni kapely Škvor, takže se máte na co těšit. Já můžu říct za sebe, že si myslím, že se vám ta píseň bude líbit, protože mě se líbila hned, když už jsem byl na násleších ve studiu kapely Škvor a poslouchali jsme novou desku, tak jsem ji hned označil jako jednu z nejpovedenějších, tak jsem moc zvědavý, jak se bude líbit vám a každopádně zítra, až si ji pustíme, tak si můžeme i napsat, jaký na ní máte názor a tak dál. Takže zítra určitě po 10:30 poslouchejte Rock Rádio, uslyšíte novinku od kapely Škvor a taky krátký rozhovor k novému albu a k nový písni a k novému klipu. My si za chvíli na Rock Rádiu ještě dáme pořád v podstatě, no je to už starší věc, sověvěrnej, rok 2023, ale pořád ještě novodobější tvorba kapely Škvor, takže si je připomeneme, pak vám pustím Skillet, mám tady pro vás i Status Quo, no a v 11 hodin rozjedeme elektrický oběd, kde si muziku budete diktovat vy.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovky v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
10: To je Domanský.
9: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
11: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
15: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr.i, brds.cz.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.

0: zprávy. Hezké dopoledne přeje David Račák. Hnutí ANO chce nadcházející volby do třetiny Senátu vyhrát a výrazně posílit svůj klub v horní parlamentní komoře. Řekl to první místopředseda ANO Karel Havlíček. Opoziční strany věří, že udrží v Senátu většinu, aby mohli dál blokovat a brzdit záměry vlády ANO, SPD a motoristů. Letošní týden Nobelových cen dnes ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeri se neshodují na výrazném favoritovi, jakým byl loni oceněný maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Jméno se dozvíme popoledni. No a prezident fotbalové federace FIFA Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě zkontrolujeme počasí pro dnešní den. Zpočátku polojasno, postupně od západu zataženo, později odpoledne a večer s deštěm. Denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě zkontrolujeme silnice, podíváme se do Tábora, konkrétně do ulice Václava Soumara. Tam se řeší srážka dvou osobních aut, překáží v provozu. A v Lounech si dejte pozor v ulici Rybalkova. Taky se tam srazily dvě osobní auta. Tak obezřetně všude, kde posloucháte Rock Radio, a dojďte v pořádku.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Elektrický oběd startuje právě teď, 2 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi, přeju vám hezký čtvrtek 8. října a aby byl ještě lepší, tak si můžete nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou píseň, o kterou si můžete napsat na náš Facebook, do Messengeru a nebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. Já jsem připravený vám to servírovat, samozřejmě pokud to bude v mojich možnostech, tak velice rád zahraju, máme na to 60 minut, tak uvidíme, kolik toho stihneme. Pojďme tedy na první příspěvek dnešního elektrického oběda, který standardně je vždy ode mě, a dneska si dáme Metalliku.

Tak tohle byla Metallica, kterou jsme si dali na rozjezd dnešního elektrického oběda. Já tady mám první přání. Ahoj, prosím, zahrajte Harley, proč pocit mám. Joskovi na Sněhov. Díky, je tady napsáno. Tak, jdeme.

Zahráli jsme si Umf na Rock Rádiu v elektrickém obědě a zařídila to Vicky. Já tady mám další přání. Ahoj, Rock Rádio, zahrajte mi prosím něco dobrého od kapely Dimitri, moc děkuji, když mi to zahrajete, musím ještě pracovat a rád si poslechnu něco od kapely Dimitri, tak to je jeden vzkaz. A pak tady byl ještě jeden vzkaz na Dimitri, jestli můžu zahrát k obědu V dobrým i zlým. Takže to spojíme dohromady a pojďme si to dát.

srdce. Jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
5: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má bejt.
12: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
13: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Bezbanka.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

Na Rock Rádiu jsme si dali Ghost a ty zařídil Jirka. Já tady mám další dvě přání, které spojíme dohromady. Ahoj, přeji pěkný den do rádia. Mohl bych poprosit nějakou písničku od Kabátů a bylo by to pro Pepu z DB Schenker, díky Jenda z Českého rybařského svazu Pardubice. A další přání zdravím do rádia a všechny posluchače, prosím o zahrání písně Houby magický a bude to pro tu nejlepší ženu na světě se vzkazem Miluji tě, nade vše jsem šťastný, že tě mám, lásko, děkuji. Takže Houby magický.

Dali jsme si korny na Rock Rádiu, nebo respektive korny, ono je to jakože v úvozovkách, protože tohle to je cover, který vyšel jako bonus v roce 2004 na jejich bestovce a tuhle tu píseň zařídil Daniel. Já tady mám další vzkaz. Kamile, zdravím tě, dnes má narozeniny naše inkoťácké sluníčko Janička Václavíková. Přejeme vše jen to nejlepší, štěstí a zdraví a ať je pořád tak veselá, protože to krásně přenáší i na nás všechny. Písničku nechám na tobě, to přeje Čuta a celé komando Ingot. Tak samozřejmě se nabízí kapela Ingot. Já mám dvě oblíbené písně, ale ani jedna se asi nehodí v tomhle smyslu, protože je to Adie potvorám, což bych asi úplně jako nehrál a možná jsem ztrácel čas. A tu si zahrajeme a berte to s nadhledem samozřejmě ten text, ale jinak samozřejmě Ingot určitě udělají radost. Z Rock Rádia se připojeme i my s přáním všeho nejlepšího a jdeme si je dát.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
6: Ne. Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
15: Mami, já mám řidičák.
16: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
17: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
18: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu. Marek si napsal o Dia a Vírak, píseň, kterou jsme slyšeli právě teď, a budeme pokračovat ve vašich vzkazech a přáních. Ještě něco stihneme do té 12. hodiny. Konkrétně novinku od Arakainu, Snad na pořád, která je venku asi týden. A právě tuhle tu píseň si v dnešním elektrickém obědě přeje slyšet Martin. Že ji nemůže dostat z uší a poslouchá ji pořád, tak by si chtěl poslechnout na cestách i z éteru Rock Rádia. Tak já tohle přání velice rád splním a pojďme si dát Arakain a Snad na pořád. Yes!

Dali jsme si Johna Lennona na Rock Rádiu v elektrickém obědě. O tuhletu píseň si napsala Jiřina. Já tady mám poslední vzkaz a tím pádem se dostáváme ke konci dnešního elektrického oběda, tak pokud se na vás nedostalo, tak se omlouvám, zkuste to zítra. Po 11. hodině pojedeme znova na vaše přání. Teď si dáme Maideny, který mám připravený, a zařídil to Bohouš, který zdraví. No a já vás zdravím taky, Kamil Dráb se loučí a předávám slovo Danovi, který pro vás má už za chvíli rokovej voraz.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů

0: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomínají lidé po celé zemi. Pietního aktu v Tyršově domě na Pražské Malé Straně se má se zástupci České obce sokolské zúčastnit i předseda senátu Miloš Vystrčil. Odhadovaná míra chyb ve výdajích z rozpočtu Evropské unie je i nadále příliš vysoká. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy Evropského účetního dvora. Míra chybovosti byla 3,8%. O rok dříve to bylo méně. No a bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vegam se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. 55-letý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který zájem oznámil.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno a ojediněle slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Ortenovo náměstí v Praze je nehoda, osobní auta s tramvají, probíhá tam vyšetřování nehody, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: Já vás zdravím, rokeři, začíná rokový voraz poslední dneska se mnou, zítra to bude s Kamilem, Kamil si to protáhne, my jsme to v pondělí spolu prohodili, takže to budete mít takový příjemnější s tím Kamilem, aspoň se něco rozvíte v hudbě. A já vám pustím Black Sabbath, Def Leppard, Panotico, anebo The Darkness.

0: To byly Black Sabbath, Paranoid z roku 1970. Teď si vemte, že v červnu 1970, tenkrát v Londýně, oni měli kluci hotovou z Black Sabbath celý album a chyběla jim jedna písnička, protože ten vydavatel se jim ozval a říká, hele, ještě vymyslete nějakou tříminutovou věc. To album se mělo jmenovat původně úplně jinak než Paranoid. No, kluci nakonec složili, že Tommy Iommi během obědové pauzy, během 20 až 25 minut složil legendární ten kytarový riff, který v té písnice je. No a Geezer Butler, baskytarista, složil text, Ozzy to naspíval a vznikla nám tato brutální pecka od Black Sabbath. Ono to nemělo vlastně žádný ambice a nakonec se to stala jedna z nejlepších jejich písní, skoro nejlepších písniček, tak abych to tady zase jako nevyhypoval úplně, že je to nejlepší písnička, samozřejmě mají lepší, ale zaplať pánbu, že ji přidali, protože jsme rádi, že tuhle písničku můžeme poslouchat. A já vám pustím další, kdo nás čekají, Rammsteini, Ace Frehley anebo Lucie, nejlepší, kterou znám.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
13: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
12: Co?
13: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
12: Skla prostroje.cz.
13: Specialista na skla pro pracovní stroje.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: Oh! Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
17: To je Domanský.
16: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Jeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: To byly Rammsteini Amerika z roku 2004. Kdo by to řekl, 22 let stará věc. Já jsem ji teda hrozně dlouho neslyšel, tak jsem si říkal, že bychom mohli trošku zaspomínat. A já bych vás ještě chtěl pozvat na narozeniny, protože nám se blížej a za necelý měsíc už vlastně budou 7.11. ve Zlíně. Minulý rok jsme byli v Plzni, můžete se těšit na celý náš tým, budou tam naši moderátoři, všichni, skoro doufám, všichni dorazej. Budou tam hostesky, můžete si tam koupit i nový kalendáře, který budou se slušnýma rockerkama, ty rockerky by prvně měly taky dorazit, takže chlapi, jestli chcete mrknout nějaký kočky, tak není problém, budou tam. A k tomu budou tři české kapely, které už můžete uhodnout, jsou na plakátu na sockách našeho rádia. Tam máte nápovědy, kdo nás posloucháte každý den, tak si to tam jednoduše uhodnete. Tenhle měsíc se prodávají lístky na rokovemradio.cz za 890, příští měsíc 990. Tak zbytečně nečekejte, ať to nemáte dražší.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A já vám pustím Kiss, novýho Honzu Křížka, Čas nejde vrátit, z letošní pecka, anebo Green Day.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Pest Prila má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Pest Prila.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
12: Proč se culíš?
13: Protože budeme krásný.
12: To už přece jsme.
13: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
12: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
13: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
16: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opravdu.

0: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Bundesbanka.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Největší pozornost se bude tradičně soustředit na Prahu a krajská města. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory. Společné zadlužení Evropské unie rychle roste a na konci roku 2027 by mohlo dosáhnout 1 bilionu eur. Uvádí to Evropský účetní dvůr. Za růst mohou především programy a opatření schválené na podporu unijních ekonomik po pandemii COVID-19. Více bude stát i obsluha dluhu. No a hokejisté Pardubice otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, jediněle slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D10 kolem 31. kilometru na trase Trutnov Praha je porouchané obytné vozidlo, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
2: Tak, rockeři, máme chvilku po 13. hodině. Doufám, že jste všichni po obědě, že jste spokojení už. Tak si pustíme něco na slehnutí. Třeba Mick Jagger, Scorpions, anebo Citroni. Rock, rock, rock.
0: Rock Radio.

0: dohrává Mick Jagger, Lenny Kravitz, Good Gave Me Everything z roku 2020, to bych jim přidal tady 20 let. No a já nevím, jestli máte rádi, před chvilkou tady hrali Škorpíci, jestli máte rádi, tak v Němci chystají film právě o kapele Scorpions, bude se to jmenovat White of Change, takže se můžete už si to pomalu najít a jdou, myslím, v lednu nějakýho 28. ledna, to jde do kina, no, to fakt nemůžu už mluvit, dneska to bylo špatný. Takže to jde do kina a můžete se podívat o této kapele z Německa, jak začínali a celý ten jejich životopis této skvělé kapely. Takže se na to můžete už pomalu kouknout, je tam na to, myslím, trailer. Jsem se na něj koukal, práce hezky. Nějaký populární německý herec, co bude hrát frontmana kapely, takže na to mrkněte. A já vám pustím Billy Talent, Europe anebo Seven.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži?
3: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
2: Elektrikář?
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagro i.cz.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
12: vybrat dobrý materiál
13: a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
15: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
16: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Co je? Funguj ty, křápe.
18: Já to musím dneska dodělat.
19: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
20: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
21: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
22: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
21: Více informací na rekbyty.cz.
22: Rekbyty, záruka kvality.

čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Dohráli Annihilator, Phoenix Rising. Kdo jste se chystal dneska, anebo za dva dny, v sobotu na koncert Kabátu do Brna, tak si ještě chvilku počkáte, kluky z kola nějaká viróza, takže psali na své oficiální stránky, že to musí posunout, tak snad se brzo dočkáte. Já si myslím, že kluci, až se dostanou do kupy, tak ono teďka to lítá, jak se změní furt to počasí, tak si myslím, podle mě nějaká chřipka nebo něco takového to bude. Tak si myslím, že vám vyjdou stříc a co nejdřív vám to Brno vynahraděj. Ale já už mám nachystanýho Divokýho Billa a ten chystá teďka akustický koncerty a začínají právě v Hradci Králové, což je u nás kousek, kde odkud pocházím já, a začínají 6.11., pak jedou o den později z Karlovy Vary, další týden Liberec, Gdyně, Šumperk, Budějovice a takhle z toho tam mají. Takže kdo byste chtěl vidět Divokýho Billa naživo a akusticky, viděl jsem nějakou ukázku, jak kluci hráli, vypadá to moc dobře, já se teda chystám, už jsem si tady začal zařizovat stupenky, že bych se mrkl toho 6. Ono to je teda den před našima narozeninama našeho rádia, takže to bude taková rychlovka, půjdu se mrknout na koncert, spát a ráno do Zlína, takže takhle si to hezky pěkně spojím a udělám si pěkný dvoják. A já vám pustím další hudbu a nachystal jsem vám tady Motorhead, Overkill, Genesis, Pop Evil a ten Divokej byl Malování.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebej ho! Nic ti neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
13: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
12: Co?
13: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
12: Sklaprostroje.cz.
13: Specialista na skla pro pracovní stroje.
14: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dvo dvo, pěkně bavzen. Zjistí o ní nějaký tělo kterým sínsí a jinhán káhal.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
16: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zvančit. No tak nic, no.
17: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
19: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
18: Check-in?
19: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
18: Recepční.
19: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
18: Bezpečnostní kontrola.
19: Přesně.
18: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácenaletišti.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbity.cz.
2: RekBity, záruka kvality.
20: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
21: Rock Radio. Co se děje?
22: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.
21: Rock Radio. Rock Radio.
23: Ahoj, tady je Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl a moc zdravím všechny posluchače Rock Radia. Ahoj.

0: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné finanční.

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Češi chtějí bydlet ve vlastním, pořídit si ho je přitom v Česku nejtěžší z celé Evropské unie. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba více než 13 hrubých ročních platů. Necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z deseti dokonce přes polovinu. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství v potírání sabotáží, kybernetických útoků a dalších hybridních hrozeb. Uvedla to v prohlášení britská vláda. V Berlíně dnes bude jednat britský premiér Andy Burnham s německým kancléřem Friedrichem Mercem. No a dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude většinou oblačno a ojediněle slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Ulice Husová v Brně, nehoda osobního auta s nákladňákem. Je tam překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo jenom její části. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rokovej poraz.
1: Tak, rokeři, jdem do finální hodinky rokovýho porazu s Danem. Já jsem tady poslouchal zprávy od Davida a říkal, že Češi chcou bydlet ve vlastním. On tam zapomněl dodat stanu, protože na nic jiného nedosáhnou, tak dneska u Decathlonu bude narváno. Já teda ze svého platu, co jsem měl, kdyby mě měli vypočítat z toho gastra, tak se půjdu pojet do Hornbachu, tam mají takový ty krásný dřevný chatky na nářadí, tak si možná nějakou větší s takovou tou teráskou koupím. A my jdem dál k hudbě. Na splátky. Nightwish, Halloween anebo Daniel Landa, Anička Malinová.

čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším,

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o Gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto

hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to

0: To byly Nightwish. No a včera tady byla velká událost v Praze, protože přijeli Deep Purple a byli v O2 Aréně, tak jste si mohli tady s nima zaspívat Smoke on the Water anebo nový písničky z alba Split. Tak doufám, že jste jedno z našich posluchačů toho byli. A já mám ještě jednu novinku ze světa hudby, protože Steven Tyler trpěl zranění hrtanu, tak se vrací zpátky ke koncertování po 2 letech a oznámili to v Los Angeles, a to 29. října a 1. listopadu. A budou mít ty hosty a budou s nima vystupovat třeba Billy Idol, Slash nebo Tom Morello. Takže to bude zajímavý, těším se na to, pak se na to podívám, nějaký video, jestli bude z toho koncertu nebo nějaký záznam. Já mám Steve Natylera moc rád. A nám se blíží konec pomalu rokovýho vorazu, než přijdou kluci, než s nima budu předávat, tak já vám ještě pusím nějakou hudbu, a nás čekají třeba Nickelback, Kabáti anebo Five Finger Death Punch.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: šíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice. Je to
9: přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem?
19: Promění.
18: A v novou sukínku?
19: Promění.
18: A v paraplíčko?
19: Promění.
18: I na obal pro pastelky?
19: I v obal.
18: A v baťůžek?
19: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
20: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
18: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
19: Běž už.
20: Více na cestaodpadu.cz.
21: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
22: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
21: Informační služby?
22: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
21: Kavárna?
22: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
21: Salonek?
22: Správně, uhodlo si.
21: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
23: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
24: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
25: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
26: Motokeci Marcela Herbolta.
0: hubne nám to, hubne, po hříchu nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul pod větu, už víte, co řeknete, až se Jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moc říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém. Burzi máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foj jako všecko. V Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7 raní. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde. Klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10. Kromě výšky se můžete těšit i na pokec v clubhouse Ice House v Lipovci. Ti tohle zavření krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio. Motokeci.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: dohrávají Nickelback How You Remind Me z roku 2001. A nám už se blíží pomalu konec rokovýho Vorazu s Danem. Kluci za chvilku mě vystřídají, začne vám tady rokový dopoledne s Kubou a s Petrem. Já doufám, že přijdou oba, těžko říct. Ono to teďka máme takový šíří na přeskáčku. Ten podzim je takový tady jako divoký. Někdo je nemocný, někdo zas má koncerty, někdo zas má něco jiného. Takhle to tady furt dokola. A já jsem předtím mluvil o Aerosmith, ten vám zahrou ke konci dnešního Vorazu. Vás čeká Aerosmith Crazy, pak si zazpomínáme, dáme si Turbo, Chtěl jsem mít. A pak bude Bon Jovi. Tohle byl rokový Voraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau a uslyšíme se až v pondělí.
1: Zavřete oči, neříkejte nic, zavřete oči. Odchází. Čekám.
2: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
6: Check-in?
7: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
6: Recepční.
7: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
6: Bezpečnostní kontrola.
7: Přesně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Bankka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

0: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
3: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenové stropy na pohonné hmoty budou vyšší. Naftu budou moci zítra provozovatelé benzínek prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů za litr, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Ministerstvo školství chystá razantní zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Česko k tomu přistoupí pod hrozbou mnoha milionových sankcí. Rezort nyní připravuje plán, jehož součástí má být třeba lepší diagnostika v poradenských centrech, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. V Karviné je možné dýchat mořský vzduch. V parku Boženy Němcové je totiž zatím ve zkušebním provozu otevřeno solankové inhalátorium. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat v běžných podmínkách. A víc o solance říká obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krotká.
13: Solanka se převáží v barelech na vodu. Ten barel má asi 1000 litrů. Karviná si pro začátek objednala 6 kubíků této solanky. Nevíme ještě odpařování, jak bude v návaznosti na počasí. Když je tepleji, odpařuje se voda více, takže vlastně to, kolik té solanky ve finále bude potřeba, zjistíme až v průběhu provozu inhalatoria.
12: V areálu také pokračuje oprava bývalé mléčnice a koněrny. Ve Francii i dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských liceí a policie proti nima použila slzný plyn. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
11: Rock Radio, počasí.
14: Vypadá to, že deště se bohužel dneska ještě nezbavíme, pořád v jižních Čechách a taky na východě Čech se nějaký ten déšť objeví a ve večerních hodinách, hlavně na západě. Teploty máme venku momentálně kolem 20 stupňů a večer to padne na 9. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice, déšť maximálně jen na západě a teploty kolem 14 stupňů.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18.

0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 3 minuty a rokový odpoledne právě teďko začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale vzhledem k tomu, že jsem tady včera nebyl já, tak dneska tady není ani Kuba. Takhle jsme se krásně vyměnili, každopádně samozřejmě mám pro vás nějaký lístky. Budeme se bavit o hudbě, budeme se bavit o tom, co vás čeká. Prostě rokový odpoledne, tak jak jste na něj zvyklí. Teďka už se rovnou pojďme dát nějakou muziku, ne? Já si myslím, že jo. Terapie vás čeká, Linkin Park se taky přijdou podívat. Simple Plan nám taky rozjedou. Ale proč si to nedat třeba s nějakýma Queenama, co? Another One Bites the Dust, rozjíždí tady to rokový odpoledne.

сверстая снег, а всех не лады помином, белых ценных.

0: Terapie a jejich pecka Až roztaje sníh právě teďka dohrála na Rock Radio v 15 hodin a 16 minut k tomu. Já si ale myslím, že teď je ten správný čas si rozdat nějaký lístky, co vy na to? Máme tady opět tady ten týden dva lístky na Harley. Rozdáváme na buď na 15.10. do Plzně, anebo na 16.10. do Ústí nad Orlicí. Takže rozhodně tady o ty lístky pište. Stačí akorát napsat na Facebook, tam si najděte stránky Rock Radia a do zpráv mi napište, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A taky mi k tomu připište, na jaký ten termín chcete jít, jestli 15. nebo 16. a vaše telefonní číslo. Já vám tak za hodinku a půl zavolám jednomu z vás, který ode mě ty lístky dostane. Takže pořád je ještě šance se tak na ty koncerty dostat, tak ji rozhodně neprošvihněte a pište a pište. Ale teďka vám dám samozřejmě další muziku, ať se vám to celý píše líp, že jo? Čekají vás Tři sestry, taky George Harrison nebo Blackstone Cherry, tak si je užijte.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
8: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Foo Fighters a jejich pecka These Days nám právě teďka dojeli na Rokrádiu. Máme 15 hodin 37 minut k tomu. A já tady opět pročítám nějaký články a čtu jeden docela dost zajímavý. Vypadá to, že 50 let stačilo, protože Brian May vypadá, že už nechce se vrátit na koncertní pódia s Queenama, nebo ne, teda na koncertní pódia, spíš na turné. On tady totiž píše, že když jeli svoje minulý turné, který byl v roce 2024, The Rhapsody Tour, tak vlastně on přišel o několik dost důležitých momentů, který mohl strávit se svojí rodinou. Jako třeba smrt blízkého člověka a on prostě nemohl z toho turné odjet. A jeho to nějak dost velice zasáhlo a vlastně si jako říkal, že těch 50 let toho prošvihávání všech tady těch věcí už asi fakt stačilo a že už prostě na to turné nepojede. Jako asi se mu nemůžeme divit na jednu stranu, protože jestli toho opravdu prošvih tolika, komu by se nám to asi líbilo, že jo. Ale jako nemusíme být úplně smutný, protože to vypadá, že Queeni i společně s Adamem Lambertem se možná na ty koncertní pódia vrátí, ale vypadá to, že to bude asi v tom Las Vegaském Sphéru, což znamená, že v takovým tom obrovském sále s těma obrovskou LED obrazovkou. Ale ještě si na to budeme muset chvilku počkat, protože Brian May je docela dost proti AI a proti datovým centrům, takže říkal, že do toho půjde, až to bude moc jít udělat bez toho vlastně. Takže si ještě na to nějakou dobu budeme muset počkat, ale každopádně na co nemusíte čekat vůbec, tak je další muzika tady. Red Hoti, Sabaton a nebo taky Aleš Brichta už za chvilku tady na Rock Radio.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
9: Informační služby?
10: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
9: Kavárna?
10: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
9: Salonek?
10: Správně, uhodlo si.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
11: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
14: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
13: Co?
14: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
13: Skla prostroje CZ.
14: Specialista na skla pro pracovní stroje.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
17: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
18: Rock Radio, co se děje?
19: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta, tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Bankka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišovu možnému střetu zájmů. Potvrdila to mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. V ostravském městském obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům byl místo správného lístku omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali. Volby začnou už zítra ve 14:00. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska na Semilsku. Tělíčko našli v polovině září v kontejneru. Ženu, která je ve vazbě, už policie obvinila z vraždy, hrozí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Policie kvůli hledání matky dítěte využila plošnou analýzu DNA u žen. Povinné ručení se vyplatí čas od času si zkontrolovat. Kdo smlouvu několik let neporovnával s aktuálními nabídkami, může zbytečně přeplácet i tisíce korun. Na co si dát při změně pojištění pozor, prozradí Martin Týnel z Kalkulátor.cz.
5: Při porovnání nestačí sledovat pouze konečnou částku. Levnější smlouva nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo vysokou spoluúčast u připojištění. Smyslem pravidelné kontroly je zjistit, zda řidič za své peníze dostává odpovídající rozsah ochrany.
4: Nejvhodnější chvílí pro porovnávání je období před výročím

0: 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor, ulici Na Poříčí v Praze, jsou tam v sobě dva autobusy, díky bohu, ale bez ranění. Na D6 na 83. kilometru směrem na Vary je v sobě osobák s nákladňákem. Tam samozřejmě můžete počítat s kolonou. V ulici Rokytnice ve Vsetíně je v sobě nákladňák s osobákem a bohužel se zraněním. Ten osobák je dokonce příkopu, tak se ideálně tady té ulici úplně vyhněte. A taky se vyhněte určitě D1 a jímu dvoustýmu druhýmu kilometru směrem na Polsko. Kolony, kolony a kolony. Vypadá tam naprosto šíleně, tak seďte o něco dřív.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 16 hodin a přesně 4 minuty k tomu, rokový odpoledne, najíždí do svojí druhé hodinky a já vám opět musím připomenout, že vám dneska rozdávám dva lístky na Harley, buď 15.10. Plzeň nebo 16.10. Ústí nad Orlicí, tak mi pište na Facebook, vy co o ně máte zájem. Teď koužám ale samozřejmě na servíruju další muziku, čeká vás YouTube, taky Powerwolf, ale teďka by se to mohlo začít trošičku tak jako v klídečku, co vy na tom. Otevřeme oči s vanastovejma věcma, jo?

0: UFO a jejich Doktor Doktor právě teďka dojíždí na rádiu 16:18, vlastně už 19 k tomu. No a mě samozřejmě zajímá jedna dost důležitá věc, a to je to, jestli jste někdo včera byl v O2 Areně. Byl tam totiž samozřejmě docela dost velký koncert, Deep Purple se za náma přijeli sem do Česka podívat. A jak tak čtu články z toho koncertu, tak to vypadá, že to byla docela dost velká jízda. Prej si ani jako Ian Gillan nehrál prostě na nic, jakože ten řezák ještě zaspívá, tak jak ho zpíval prostě v 70, ale normálně prostě i tak měl ten hezky plný široký hlas. Byla to prej prostě jízda jako prase. Úžasný koncert, takže mě hrozně zajímalo, jestli tam někdo z vás byl, abyste mi když tak dali hnedka informace z první ruky, takže mi to když tak klidně napište do zpráv na Facebooku. Já vám zatím pustím další muziku, co vy na to, ať se vám to píše trošičku celý líp. Ballad for My Valentine, Kisáci nebo Krejsen, tohle vás všechno čekám za chvilku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5 000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Ballet for my Valentine, jejich pecka Hearts Burst into Fire právě teďka dojíždí na rádiu a já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Jméno výherce už mám, takže se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme, jo?
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: banka.
1: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Rock Radio. Po malý chvilce jsem zpátky, ale bohužel jsem tady pořád sám. Lístky ode mě dneska dostala Kamča, ale bohužel ty si tady s náma nemohla chvilinku pokecat, protože je zrovna v práci a nemůže jen tak z práce odeběhnout, což samozřejmě chápeme, ale i tak je od nás samozřejmě dostává ty lístky. Prý na ten koncert půjde s přítelem, že to prý ještě ke všemu budu mít jako výročí, jo, takže si myslím, že to je úplně ten pravý člověk, komu tady ty lístky na Harley dát. A vám ostatním, kterým to dneska nevyšlo, tak si z toho vůbec nic nedělejte, protože ještě zítra pořád ty lístky budu rozdávat, takže rozhodně. My zkuste napsat třeba zítra a třeba ty lístky pro vás budu mít. Teďka už se dáme ale nějakou další muziku, co vy na to?
8: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
7: Čeká vás vypsaná fixa, taky Amarant s jejich peckou Amarantín, ale teďka už se tady pojednou rozjíždí Rammsteini. Links 2 Drive 4. Jedem.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OKSeto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OKSeto, ten pravej tah.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Sněmovna se chystá na prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden ve středu. Schůze svolal na žádost všech tří koaličních stran předseda sněmovny Tomio Okamura. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Na pomoc uvázlému kamionu v Praze pod železničním mostem přijeli další dva tanky. Vyprošťování se totiž zaseklo, protože první speciální tank se na místě nakonec porouchal. Mezitím házeči pokračují v bourání konstrukce mostu, aby mohli vyprostit vrtací hlavici převážené vrtné soupravy. Třetina majitelů domů nedodržuje povinnou lhůtu kontrol komínů. Nejčastěji nevědí, že ji musí udělat. Někteří si myslí, že ji nepotřebují. Ukázal to průzkum, podle kterého komíníci při kontrolách technických stavů komínů loni odhalili tisíce závad, které mohly způsobit požár anebo otravu oxidem uhelnatým. Záchrana vzácných škeblí na Slapské přehradě pokračuje. Dobrovolníci se už několik týdnů snaží zachránit mlže, které kvůli výraznému poklesu hladiny ohrožuje vysychání. Co ještě, to ví mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
1: Invazivní slávička mnohotvárná. Teprve pokles hladiny odhalil, že tu její populace skrytě narostla do mnoha milionových počtů. Od začátku akce registrujeme už více než 520 dobrovolných účastí, při kterých se podařilo vrátit do bezpečí vody přes 70 tisíc škeblí.
0: Pomoc dobrovolníků je ale stále potřeba. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Vypadá to, že těm přiháňkám se dneska opravdu nevyhneme vůbec nikde po celé České republice. Jde to na nás ze západu a s přibývajícími večerními hodinami to bude akorát horší a horší. Každopádně teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne asi na 8 až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, možná akorát na západě by nějakých těch pár kapek mohlo spadnout, ale každopádně teploty zítra kolem 14 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme, co nám teď deště dělají s cestama. V ulici Ječná v Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu, dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská v Brně hromadná nehoda třech osobáků, tam můžete taky počítat se zdržením. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. A nakonec na D11 na 58 km směrem z Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete taky počítat s nějakou mírnou kolonou.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska teda jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak si uděláme svátek o páté. Dneska totiž slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší k jejich svátku a doufám, že tady ten další výběr té muziky bude pravdět.

0: stránkách rokovýradio.cz. Díváte na naše socky, anebo taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam naše socky, anebo taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky zjistíte, že už budeme debaty na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky zjistíte, že už budeme rokovýradio.cz. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat Ofi.cz. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně. Zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rok je. 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rok je, tak i slušná rok je. Listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No takže se tam oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No takže se tam na to je naše kalendáře. Jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No takže se tam na to můžete podívat třeba na videaře. Jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho rocker, tak i slušná rockerka. No takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo slušná rockerka. No takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký. No takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky. Na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty. Třeba na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě. Videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušného a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušnej rocker máme. Slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušnej rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout kanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušnej rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránky tam právě v tom kalendáři slušnej rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz kalendáři slušnej rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz a budeme se na vás moc. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz a budeme se na vás rokovýradio.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7.11. na našich 8.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7.11. na našich 18. narozeninách ve Zlíně. Budeme se na vás moc těšit toho 7.11. na našich 18. narozeninách ve Zlíně. Moc těšit toho 7.11. na našich 18. narozeninách ve Zlíně. 7.11. na našich 18. narozeninách ve Zlíně. Na našich 18. narozeninách ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy. Vrať
0: v 18. narozeninách ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
0: Ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Padají vám vlasy, vraťte úder. Alpecin kofein. Padají vám vlasy, vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping tinky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale
1: vrhneme. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme na další muziku.
1: Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme na další muziku. Budou Amor.
1: Doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme na další muziku. Budou Amorphis, budou
1: vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme na další muziku. Budou Amorphis, budou taky Manowar. Teďka už se ale vrhneme na další muziku, budou Amorphis, budou taky Manowar, přijdou taky Slade. Teďka už se ale vrhneme na další muziku, budou Amorphis, budou taky Manowar, přijdou taky Slade a jejich pecka My Oh My. Další muziku, budou Amorphis, budou taky Manowar, přijdou taky Slade a jejich pecka My Oh My. Babi, doufám, že to prostě Amorphis, budou taky Manowar, přijdou taky Slade.

Def Leppard a jejich pecka Two Steps. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě dekaduje. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě dekaduje. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě dekaduje na Rock Rádiu. Mám Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě dekaduje na Rock Rádiu. Máme 17 hodin. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě dekaduje na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. Two Steps Behind nám právě dekaduje na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. No a já nám právě dekaduje na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě právě dekaduje na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím, kamarád, Rock Rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím, kamarád, něco připomenout. No a já vám samozřejmě musím, kamarád, něco připomenout, že jo. 7.11. se dějou narozeniny. A já vám samozřejmě musím, kamarád, něco připomenout, že jo. 7.11. se dějou narozeniny Rock Rádia. Mě musím, kamarád, něco připomenout, že jo. 7.11. se dějou narozeniny Rock Rádia. Bez něco připomenout, že jo. 7.11. se dějou narozeniny Rock Rádia. Ve Zlíně, ve Spoji, jo. 7.11. se dějou narozeniny Rock Rádia. Ve Zlíně, ve sportovní hale Datart. Takže 11. se dějou narozeniny Rock Rádia ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že narozeniny Rock Rádia ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho narozeniny Rock Rádia ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s námi ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma, budou tam tři dny ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma, budou tam tři český kapely, který z hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma, budou tam tři český kapely, který znáte tady z vysílání. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma, budou tam tři český kapely, který znáte tady z vysílání Rock Rádia. Doufám, že u toho tam budete s náma, budou tam tři český kapely, který znáte tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře známa, budou tam tři český kapely, který znáte tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit, jaký tři český kapely, který znáte tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit, jaký, který znáte tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout vám prozradit jaký, ale můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plagátu, ale můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plagátu, to tam na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plagátu, to tam možná budete moc nějak najít. A tam zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plagátu, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte, který ty kapely to budou v takovém plagátu, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte, kdy to budou v takovém plagátu, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky a nebo taky plagátu, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky a nebo taky do slušný party, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky a nebo taky do slušný party na našich stránkách, to moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky a nebo taky do slušný party na našich stránkách Rokový rádio. Když se ale podíváte na naše socky a nebo taky do slušný party na našich

0: Lidi a jejich pecka majou maj, babi, doufám, že to poslouchá. Kimenoval, přijdou taky s lidi a jejich pecka majou maj, babi, doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme. Jdou taky s lidi a jejich pecka majou maj, babi, doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme iné kafe a jejich růže. Lidi a jejich pecka majou maj, babi, doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme iné kafe a jejich růžová zahra. Majou maj, babi, doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme iné kafe a jejich růžová zahrada. Doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme iné kafe a jejich růžová zahrada. Ní si dáme iné kafe a jejich růžová zahrada. Kafe a jejich růžová zahrada. Růžová zahrada.
1: Z nabídky sedm. Z nabídky sedm dní pe. Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhod nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmite si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 7 sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 700 UV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď. Vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte 5 000. 7 dní Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanskému.
1: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou. Výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Drbis ohra.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Drbis ohrad a výběhu zooparku.
1: Kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Drbis ohrad a výběhu zooparku
1: od Domanského.
3: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z Lamých ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z Lamých výběhů. Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě
3: parku Zelčín. Hlásíme se z Lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce
3: sním. Hlásíme se z Lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi
3: se z Lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý.
3: Běhu.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám. Jdu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda i bez.

0: koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my mám, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charizma. A dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charizma. Přijeď, je to náhoda. Milá, my máme prostě charizma. Přijeďte, dáme spolu. Milá, my máme prostě charizma. Přijeďte, dáme společný selfie. Milá, my máme prostě charizma. Přijeďte, dáme společný selfie. Máme prostě charizma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoo.
0: Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoo Park Zelí.
0: Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoo Park Zelčín.
0: Přijďte, dáme společný selfie.
1: Zoo Park Zelčín. Kousek od Prahy.
0: Společný selfie.
1: Zoo Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízký. Zoo Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoo Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoo Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Když u Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Když kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné
1: a hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné
1: u zvířat.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tentíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo. Hledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo. Za 70. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo. Za 74,90. U nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo. Za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo. Za 74,90. A řepkový olej Gusto bez kosti, kilo. Za 74,90. A řepkový olej Gusto na kilo. Za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 20,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30 za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. 30.9.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多品。 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý. Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky, ani levný. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez poti. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský.

0: čínsky s***ky. Já se o značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: A co? Tisku.
0: Bez potisku CZ.
1: A co vaše úspory v penzi?
0: Bez potisku CZ.
1: A co vaše úspory v penzíku
0: CZ?
1: A co vaše úspory v penzíku vydělávají? A co vaše úspory v penzíku vydělávají? A co vaše úspory v penzíku vydělávají? Nebo jenom vaše úspory v penzíku vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte v penzíku vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko
1: vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho
1: jí? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho
1: nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový fond patří. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový fond patří ke špičce právě teď. Převeďte ho k NN, náš růstový fond patří ke špičce. Převeďte ho k NN, náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte k NN, náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun z náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN na korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN na vás záleží. Od pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN na vás záleží. Více na nn.cz. NN na vás záleží. NCZ. NN na vás záleží.
3: Tak děti.
1: Z. NN na vás záleží.
3: Tak děti, zítra je taky den.
1: NN na vás záleží.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
4: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic s tím neudělám! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic s tím neudělám! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic s tím neudělám! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic s tím neudělám! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic s tím neudělám! Luboši, ty ho nevyhoď!
5: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. I jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. Kempu. www. Bez kempu. CZ.
6: Mám jen
5: www. Bez kempu. CZ.
6: Mám jen 10 vteřin na to.
5: Kempu. CZ.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co nalit.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne. Občas je v tom napětí.
0: Letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrika?
1: Volají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha
1: věži? Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti?
1: Ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete
1: napětí. Doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
1: Elektrikář? Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
1: přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti teď. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz. Profi různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz. Napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti .cz. Profi voda. Práci na letišti .cz. Profi voda. Stou se nemůže. .cz.

0: Kvalitní kvalitní vrtané studny na klíč. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle
0: už... Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme.
0: Profivoda.cz.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
0: CZ.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil.
1: Řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý, za super...
2: Už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý, za
2: super... Dojezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý, za super cenu...
2: Ať řešíte... Jezdili jsme.
3: Elektromobil, lehce jetý, za super cenu...
2: Ať řešíte...
3: Elektromobil, lehce jetý, za super cenu...
2: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete...
3: Lehce jetý, za super cenu...
2: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší...
3: Tý za super cenu...
2: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu...
3: Super cenu...
2: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku... Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autčí nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaných v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škody. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Přených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord OLED. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
0: Rock Radio
2: a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
0: Rock Radio.
2: Autonord.cz.
0: Rock Radio.
2: Autonord.cz.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cna do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok Radio nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

Ve čtvrtek... Ve čtvrtek 15. Ve čtvrtek 15. října spatří... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa... Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů. 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tu... Nás patří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle ur světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat... Nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat... nechat ujít. Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů podcast Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a... Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Hon... Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října u Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rok. A novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rok rádiu. A v 9 večer na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na rok rádiu. A v 9 večer vám desku čtvrtek 15. října celý den na rok rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme října celý den na rok rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. A v 9 večer vám desku pustíme celou. 9 večer vám desku pustíme celou. Vám desku pustíme celou. Pustíme celou.

0: Tahle ta... Tahle ta nesmrtelná... Tahle ta nesmrtelná pecka od Slejdu... Tahle ta nesmrtelná pecka od Slejdu s názvem Majo Maj právě... Tahle ta nesmrtelná pecka od Slejdu s názvem Majo Maj právě teďka dojela... Pecka od Slejdu s názvem Majo Maj právě teďka dojela... Dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a... Názvem Majo Maj právě teďka dojela... Dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 35 minut... Právě teďka dojela... Dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 35 minut k tomu... A mě už tady za chvilku... Dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 35 minut k tomu... A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán... Rock Rádiu v 17 hodin a 35 minut k tomu... A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete 17 hodin a 35 minut k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet a 35 minut k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát. Mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát. Co kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát. Co byste chtěli, aby vám můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát, co byste chtěli, aby vám pustil, buď co byste si od něj chtěli nechat zahrát, co byste chtěli, aby vám pustil, buď můžete napsat mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 725844, buď můžete napsat mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 725844, mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 725844424, za chvilku i volat na naší slušnou linku 725844424. Já se s váma uslyším samozřejmě na naší slušnou linku 725844424. Já se s váma uslyším samozřejmě zase zítra 725844424. Já se s váma uslyším samozřejmě zase zítra od 3 do 6. Já se s váma uslyším samozřejmě zase zítra od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo? Čus! Zítra od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo? Čus!
1: Tak co, sousede?
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy? No jasně, že mám.
3: A k ním nový...
2: Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.

0: Citroena. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Jsem farmář František Zvi... Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na far... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaří František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurt hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový nápoj k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurt přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový nápoj mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový nápoj je plný probiotických kultur a chutná Francimel. Probiotický jogurtový nápoj je plný probiotických kultur a chutná tak probiotický jogurtový nápoj je plný probiotických kultur a chutná tak jak má jogurtový nápoj je plný probiotických kultur a chutná tak jak má. Objednávejte na Farma je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je boží nák, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je boží nák. Objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je boží nápoj. Pávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Stavebniny Dek přináší...
1: Váš František.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. No po... Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie... Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm... Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce 25 korun 90 haléřů, včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách korun 90 haléřů, včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek plať haléřů, včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Takční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super. Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Víc 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Cenu. Více na Dek.cz.
2: Sakra.
0: Na Dek.cz.
2: Sakra.
0: Dek.cz.
2: Sakra. Sakra.
3: Moje záda. Zatuhlí lidé dělají...
2: Sakra.
3: Moje záda. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
2: Sakra.
3: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přináší... Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přináší... Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.

0: Rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Ukážeme vašim zaměstnancům a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od CZ.

0: co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně si, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99 platí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salát XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka je 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka jeden kus za 11,90 za 1 kilogram. Salátová okurka jeden kus za 11,90 za 1 kilogram. Salátová okurka jeden kus za 11,90. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to 150 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafi
0: se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz, ať kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz,
2: ať už jste hobík nebo profík, u nás si
1: potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz,
2: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Fido pomlčka e-shop.cz,
2: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou za
1: e-shop.cz,
2: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou za
1: e-shop.cz,
2: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce. Svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroces. Nejlevněji s kvalitními produkty od českého výrobce Agroces. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Produkty od českého výrobce Agroces. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafid
2: S. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
2: V něj koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
2: Na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz, partner pro vaši zahradu. Pomlčka e-shop.cz, partner pro vaši zahradu. Z, partner pro vaši zahradu. Partner pro vaši zahradu. Pro vaši zahradu.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pchu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 370 vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 výhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 475 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. 5 tisíc.

0: nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot právě nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 475 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 5 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopecké. Teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony. Čekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.
1: Na které se snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz. Rock Radio.
1: Snadno zvyká.
0: Více na kopecký.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera v dabu. Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM nebo na rak od rána do večera v dabu i FM nebo na radia.cz večera v dabu i FM nebo na radia.cz dabu i FM nebo na radia.cz rok rádio nebo na radia.cz rok rádio nebo na radia.cz rok rádio radia.cz rok rádio rok rádio co se CZ rok rádio rok rádio co se děje rok rádio rok rádio co se děje.
1: Léto je definitivně za námi.
0: Rok rádio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, tak...
0: Rok rádio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zas...
0: Rok rádio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod...
0: Jo, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že...
0: Je.
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich... Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba, se nám akce zase vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba vrací pod střechu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádu. A že jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádu spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek, tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek, jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k... Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v Pražský pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v Pražským rok kafe. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v Pražským rok kafe. Na akci táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v Pražským rok kafe. Na akci tak 9. října nemůže chybět v Pražským rok kafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS října nemůže chybět v Pražským rok kafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Může chybět v Pražským rok kafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a Pražským rok kafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkové na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v modrý v Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. Driák, VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek VVU, posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte.

Rock Radio a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte pro Rock Radio. Šárka Holubcová hrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte pro Rock Radio. Šárka Holubcová. Spires a Secret Rule. Tak se bavte pro Rock Radio. Šárka Holubcová. Secret Rule. Tak se bavte pro Rock Radio. Šárka Holubcová. Tak se bavte pro Rock Radio. Šárka Holubcová. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Rock Radio. Šárka Holubcová. Rock Radio. Holubcová.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodura Bohemia Šunka výběrová
1: 100 gramů za 18
0: rodinu.
2: Spotřební daň. Tvoří 14%.
3: 14. října. Kaufland.
2: Spotřební daň. Tvoří 14%.
3: Kaufland.
2: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. 15% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česk státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Voda.
2: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Voda.cz.
2: Pro bohatší Česko.
4: Voda je fajn.
2: Pro bohatší Česko.
4: Voda je fajn.
2: Pro bohatší Česko.
4: Voda je fajn.
2: V létě na Česko.
4: Voda je fajn.
5: V létě na koupání.
4: Voda je fajn.
5: V létě na koupání.
4: V zimě. Voda je fajn.
5: V létě na koupání.
4: V zimě je fajn.
5: V létě na koupání.
4: V zimě na hokej.
5: V létě na koupání.
4: V zimě na hokej.
5: Dá se z ní uvařit.
4: V létě na koupání.
5: V zimě na hokej.
4: Dá se z ní uvařit koupání.
5: V zimě na hokej.
4: Dá se z ní uvařit pivo.
5: A v zimě na hokej.
4: Dá se z ní uvařit pivo.
5: Ale v bně na hokej.
4: Dá se z ní uvařit pivo.
5: Ale v baráku.
4: Dá se z ní uvařit pivo.
5: Ale v baráku ji teda fakt ne.
4: Dá se z ní uvařit pivo.
5: Ale v baráku ji teda fakt nechceš.

0: uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto... Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charváku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce. A proto jsme tu my. Charvát AS. Spolehlivý výrobce AS. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů. To jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindel. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodiny ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. Kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.as máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.as máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Mrakodrap
0: prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Mrakodrap New York
0: je v krvi. www.charvat.cz
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národ...
0: www.charvat.cz
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami...
0: www.charvat.cz
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky...
0: www.cz
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku, New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny, parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná a objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 300 na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. CZ. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 800. Akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 830 za 11 302 koruny. Miami za 13 830 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. 1 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se
1: 9 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se
1: Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl.
1: CZ. Jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do...
1: Jednička na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do...
1: Na trhu letenek.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto... Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné
2: zvýhodnění. Do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridy.
2: Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní.
2: Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV model. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění. Na naše hybridní SUV modely Honda připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZRV. Mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV ZRV a hodnění.

0: na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V. Hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. CR-V, ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám ZR-V a HR-V až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se až téměř čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním čtvrt milionu korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. K nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná. Přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Vítím vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarovce může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarovce zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na Autojarovce.
1: Těšíme se na vás.
0: I úsporná zároveň. Více na Autojarovce.
1: Těšíme se na vás.
0: Na zároveň. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Zdravíčko.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Zdravíčko, sousede.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Zdravíčko, sousede.
0: Z.
1: Těšíme se na vás.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl.
1: Na vás.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději
2: u úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Víte. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. U nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Více na KB.cz.
4: Nejvyšší
3: více na KB.cz.
4: Nejvyšší čas. Nejvyšší čas navštívit. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirad. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirad. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirad.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirad.cz. Všechno, co se dní rokový stránky. www.rokovirad.cz. Všechno, co se stránky. www.rokovirad.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirad.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirad.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirad.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirad.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirad.cz. Se do rádia nevešlo na www.rokovirad.cz. Já nevešlo na www.rokovirad.cz.

na www.rokoviradio.cz. Rokoviradio.cz. Radio.cz.

0: konkrétně ho chce udělat za řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze, měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze, bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze, a bychom ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze a co pro to udělal, konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze a co pro to udělal dosud.
1: Odborník
0: ho chce udělat, za jaké peníze a co pro to udělal dosud.
1: Odborníci proto doporučují.
0: Za jaké peníze a co pro to udělal dosud.
1: Odborníci proto doporučují před volbami.
0: Peníze a co pro to udělal dosud.
1: Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ.
0: To udělal dosud.
1: Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespole.
0: Dosud.
1: Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat. Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden. Proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Potíže před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Potíže se sluchem mají 2/3 lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva mají 2/3 lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit připravit. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. Lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu a zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už v porodnici víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už v porodnici. Další screening by preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už v porodnici, další screening by měli tkách. U dětí se sledují vady sluchu už v porodnici, další screening by měli podstoupit před dětí se sledují vady sluchu už v porodnici, další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Za vady sluchu už v porodnici, další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenci už v porodnici, další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenci, další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes den, by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přestoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97% 5letým do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97% 5letých méně. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97% 5letých méně. Novorozenců je vyšetřeno přes 97% 5letých méně než polovina. Královéhradec vyšetřeno přes 97% 5letých méně než polovina. 97% 5letých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu 5letých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu moderny 5letých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Hradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Na přípravné stavení zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Na přípravné stavební etapu modernizace Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Na přípravné stavební práce Náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Na přípravné stavební práce neváže příští rok na jaře nemocnice za 1,5 miliardy. Na přípravné stavební práce neváže příští rok na jaře demolice pavilonů D 2 miliardy. Na přípravné stavební práce neváže příští rok na jaře demolice pavilonů D a E. Na uvolnění na přípravné stavební práce neváže příští rok na jaře demolice pavilonů D a E. Na uvolněné na stavební práce neváže příští rok na jaře demolice pavilonů D a E. Na uvolněném místě neváže příští rok na jaře demolice pavilonů D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a demolice pavilonů D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešení pavilonů D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Jo. Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás.
0: Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holub.
0: Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby jsou už za dveřmi. Kampaně. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby jsou už za dveřmi. Kampaně vrcholí, ale večer zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby jsou už za dveřmi. Kampaně vrcholí, a lidé by se proto měli má Monika Holubová. Volby jsou už za dveřmi. Kampaně vrcholí, a lidé by se proto měli dávat pozor také na. Volby jsou už za dveřmi. Kampaně vrcholí, a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, které jsou už za dveřmi. Kampaně vrcholí, a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, kampaně vrcholí, a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím to měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje o také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje odborník na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje odborník na politickým dostávají prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský. Prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky
1: sociální sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají.
1: Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné.
1: Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné.
1: Politický marketing Milan Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často.
1: Think Milan Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí.
1: Hulínský.
2: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji než věci. Příspěvky, které vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. Vyvolávají silné emoce, navíc lidé často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. Silné emoce navíc lidé často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby nevysvětlení. To mi určité riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby to mi určité riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kritický odstup. Kde riziko? Proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje, proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje, poradil, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, jak.

0: stanice metra D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový park zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům a hala. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do Praze na jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut. V městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut. Stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimopražský nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimopražské řidiče parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimopražské řidiče přijíždící do metra. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimopražské řidiče přijíždící do metropole po D1. 500 aut a je určený hlavně pro mimopražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak určený hlavně pro mimopražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji mimopražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál poče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rok.
0: Nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rok Radio. Pojď.
0: Dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Hezký podvečer.
1: Rok Radio. Počasí. Rok Radio. Počasí.
2: Tak jako vždy ti drhá, děkuji.
1: Jo, počasí.
2: Tak jako vždy ti drhá, děkuji.
1: Počasí.
2: Tak jako vždy ti drhá. Tak jako vždy ti drhá, děkuji za tvoji. Tak jako vždy ti drhá, děkuji za tvoji práci a my se půjdeme posunout. Tak jako vždy ti drhá, děkuji za tvoji práci a my se půjdeme posunout. Tak jako vždy ti drhá, děkuji za tvoji práci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak děkuji za tvoji práci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický práci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá, my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na pátek našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na pátek z počátku dne. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na pátek z počátku dne jasno až polojasno. Hydrometeorologický ústav předpovídá na pátek z počátku dne jasno až polojasno. Během dne ústav předpovídá na pátek z počátku dne jasno až polojasno, během dne pak vydá na pátek z počátku dne jasno až polojasno, během dne pak by mělo na pátek z počátku dne jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnost. Počátku dne jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnost. Jasno během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě až později večer. Pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě až později večer. Večer se v sever od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech přibývat oblačnosti na jihovýchodě až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech na jihovýchodě až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupňů večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupňů. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupních. Ha, to nám to pěkně. Západní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupních. Ha, to nám to pěkně kleslo. Místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupních. Ha, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách ještě nejvyšší teploty na 15 stupních. Ha, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6. Teploty na 15 stupních, ho, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6. Ho, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6. Pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6.

0: Ať už prší nebo paří.
1: No a v tisíce metrech na horách jenom 6.
0: Ať už prší nebo paří slunce.
1: Na horách jenom 6.
0: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje. 18 hodin si můžete diktovat každej den. Den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Doprava. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Doprava. Slušná muzika. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Doprava. Slušná muzika. Do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Doprava. Slušná muzika. Do každého. Psání startuje v 18 hodin. Doprava. Slušná muzika. Do každého počasí. 18 hodin. Doprava. Slušná muzika. Do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
1: Tak, jdeme na dopravu.
0: Slušná muzika do každého počasí.
1: Tak,
0: jdeme do každého počasí.
1: Tak, jdeme na dopravičku.
0: Každého počasí.
1: Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve
0: počasí.
1: Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku Místku. Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku Místku, je nehoda Tak, jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku Místku, je nehoda busu s osobním autem. Jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku Místku, je nehoda busu s osobním autem. V Ostravské ulici ve Frýdku Místku, je nehoda busu s osobním autem. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. Ostravské ulici ve Frýdku Místku, je nehoda busu s osobním autem. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. Frýdku Místku, je nehoda busu s osobním autem. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se je nehoda busu s osobním autem. Projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě psu s osobním autem projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánském autem projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských lázních okres Cheb. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských lázních okres Cheb. Tam tvoří. No a ještě se samozřejmě podíváme na hlavní třídu v Mariánských lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce. Podíváme na hlavní třídu v Mariánských lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osob. Třídu v Mariánských lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osob. Mariánských lázních okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Okres Cheb. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, jdete kam překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, jedete kamkoliv na čemkoliv. Nehoda dvou osobních aut. Milí přátelé, jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv hlavně osobních aut. Milí přátelé, jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv hlavně doražte v pořádku. Milí přátelé, jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv hlavně doražte v pořádku. Milí přátelé, jedete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv hlavně doražte v pořádku. Jdete kamkoliv na čemkoliv nebo v čemkoliv hlavně doražte v pořádku. Nebo v čemkoliv hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram
1: hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná
1: v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky rašná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zase, že mobil za

0: nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.
1: Máme tu
2: rok na psání.
1: Ahoj, námořníci, máme tu 3 minutky po
2: psání.
1: Ahoj, námořníci, máme tu 3 minutky po 18. hodině, je tu ahoj, námořníci, máme tu 3 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek ahoj, námořníci, máme tu 3 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8. Ahoj, námořníci, máme tu 3 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8. Námořníci, máme tu 3 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8. 10. 3 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8. 10. No a máme tu další hodině, je tu čtvrtek 8. 10. No a máme tu další společnou čtvrtek 8. 10. No a máme tu další společnou rokovou jízdu 8. 10. No a máme tu další společnou rokovou jízdu 2 hodinovou 10. No a máme tu další společnou rokovou jízdu

do mailu. No a teď si dáme bývalýho kudrnáča, vždycky romantika, Bona Joviho a pecku. No a teď si dáme bývalýho kudrnáča, vždycky romantika, Bona Joviho a pecku, In These Arms. A si dáme bývalýho kudrnáča, vždycky romantika, Bona Joviho a pecku, In These Arms. A během týhle bývalýho kudrnáča, vždycky romantika, Bona Joviho a pecku, In These Arms. A během týhle skoro pěti minut, vždycky romantika, Bona Joviho a pecku, In These Arms. A během týhle skoro pěti minutovky, koukejte na ska Bona Joviho a pecku, In These Arms. A během týhle skoro pěti minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pápečku, In These Arms. A během týhle skoro pěti minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, In These Arms. A během týhle skoro pěti minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože během týhle skoro pěti minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo, pěti minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo, koukejte na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Jo, pářník, protože právě vyplouváme. Jo, právě vyplouváme. Jo, vyplouváme. Jo,

0: se, co se furt dobře, mohli bychom si dát něco takového jako co se furt nehraje, dát něco takového jako co se furt nehraje. No a co si dáme něco takového jako co se furt nehraje. No a co si dáme takového jako co se furt nehraje. No a co si dáme takhle co se furt nehraje. No a co si dáme takhle úvodem, furt nehraje. No a co si dáme takhle úvodem, hraje. No a co si dáme takhle úvodem, kdo nám to tady vymyslí? No a co si dáme takhle úvodem, kdo nám to tady vymyslí?
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: D'accord.
1: Mohli bychom si dát něco takového, jako co se, co se, co je dobře, mohli bychom si dát něco takového, jako co

0: muzika. Odrovna vracejí s chlapama z Německa z práce, že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika. Od President of the USA.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Disturb máme tady... Disturb máme tady za sebou s peckou The... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si dáme... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku jako... Najedem na tu altern... ...sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku jako... Najedem na tu alternativní vlnu... ...peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku jako... Najedem na tu alternativní vlnu a teď si dáme vlastně trošičku jako... Najedem na tu alternativní vlnu a volal mi Petr, že si dáme vlastně trošičku jako... Najedem na tu alternativní vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama trošičku jako najedem na tu alternativní vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa najedem na tu alternativní vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim tu alternativní vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzeum.

0: 30. za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Srovnání k 30.9.
1: Xandria.
0: 30.9. I'm on
1: my way. Xandria. Symfonik metalová král. I'm on my way. Xandria. Symfonik metalová. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. U deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Sips do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třípů dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třípůvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třípůvabné ženy. Tři epické Spires a Secret Rule. Třípůvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Pražský distrikt.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny.
1: Pražský distrikt.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné C. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské ku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním a CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná 30 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Když uvidíte eň. Honda. The power of dreams. Když uvidíte Alberta. The power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelný. Power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. Hledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30 mů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze 34,90. A vepřová panenská svíčková 3,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 120 svíčková kilo pouze za 129,90. Albert kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání

0: rychle. Jsme bez poruchy, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Koliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi... Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou... To. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a bleskové termíny s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a bleskové termíny tou dobou opravy. Transparentní ceny kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Zajděte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Zajděte na poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Jezděte bez poruchy.
1: Zajděte. Fungujte.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Zajděte. Fungujte. Křápe.
0: Ruchy.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to mu...
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska...
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím...
1: Ne. Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Musím dneska dodělat.
3: Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový...
2: Dneska dodělat.
3: Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový... Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový, kvalitní. Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, venka.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, vz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresorické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Zahrajte na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se
3: e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
3: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupu
3: Duchotechnika.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu
3: CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo prof...
4: Všechno, co potřebuje.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
4: e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na... Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim, zkoušte hobík nebo profík.

0: nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitním profík. U nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty. U nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlepší zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlepší podzim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na zafirmy produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@agrocs.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cs.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner.
0: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Mami Zafidu.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Mám jen 10 vteřin na to.
1: @eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na
1: @eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš.
1: Partner pro vaši zahradu.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízí.
0: Jdeme na to?
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne. Nabízíme pohodlí a jsme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše
0: informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená. Už péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně.
0: Kavárna.
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo si. Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo si. Pro hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete před...
1: Už tady.
0: Salonek.
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete... Salonek.
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč...
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Když chceš
0: obory, objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Když chci říct víc,
0: objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Když chci říct víc,
0: práci na letišti.cz.
2: Když chci říct víc,
0: .cz.

0: Partnersbanka.
1: Ale až.
2: Když neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale.
2: Neví mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale, co pak? Pískají.
2: Mamka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale, co pak? Pískají.
2: Poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá
0: podvozek. Partnersbanka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí.
0: Banka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle.

0: z nabídky se... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, zač se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 502 nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Tak ne 25 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Tak ne tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Spíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem.
0: Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Autosalon. Čekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
1: Jezděte.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký.
2: Staňte se Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno...
2: Peugeoťákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká...
2: U Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na Kopecka. Více na Kopecký.cz.
4: Rock Radio.
2: Kopecký.cz.
4: Rock Radio.
2: CZ.

0: Všechny. Děkuji, ahoj. Zelenýho ovoce, bude to pro všechny. Děkuji, ahoj.
1: Ano, byl...
0: Bude to pro všechny. Děkuji, ahoj.
1: Ano, byl bych tak hodný, nebo... Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázané ovoce. Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázané ovoce pro tebe. Hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázané ovoce pro tebe, Mílo. Nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázané ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů. Chcete? Každopádně tady jsou zakázané ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů.
2: Rock Radio.
1: Každopádně tady jsou zakázané ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio.
1: Jsou zakázané ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio.
1: Ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.
1: A město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.
1: A město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání. Radio, rock radio, rock na psání. Radio, rock na psání. Rock na psání.

0: Tak to byly i... Tak to byly i... Tak to byly ACDC, známí to elektrikáři z výbu... Tak to byly ACDC, známí to elektrikáři z... Tak to byly ACDC, známí to elektrikáři s výbušnou peckou TNT. Tak to byly ACDC, známí to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 76. Tak to byly ACDC, známí to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 76. Play ACDC, známí to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal. Známí to elektrikáři s výbušnou peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal krásnou. S výbušnou peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu. Peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu. 76. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava 6. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltá. No a já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltá. Jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltá.
1: A dará mi město andělů od zakázaného ovoce. A dará mi město andělů od zakázanýho ovoce, bude to pro město andělů, vok, zakázanýho ovoce, bude to pro všechny, vok, zakázanýho ovoce, bude to pro všechny. Děkuji, vok, zakázanýho ovoce, bude to pro všechny.

0: Jirko, který si zavolal Leoš Příbrami, který by chtěl všem, co milují rock a metal, aby ta muzika nezanikla, nechat zahrát klasiku.
1: No tak jdem vzpomínat. Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání. Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgadio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

tady nám... Tak přátelé, tady nám dojho... Tak přátelé, tady nám dohrávají svůj elán Nightwishové a my si dáme teďka zase oproti té alternativě, nebojte se, bude ještě dost. Jednu klasiku, o který si zavolal Leoš Příbramy, který bych chtěl... budou Uriáši.

0: minimum spár 5 barev a rovnou koformátová dlažba Best Brilla má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Dlažba Best Brilla má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Brilla má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm pár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba bez. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla. 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat.
0: Milimetru, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat.
0: Vesta. Udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách
0: auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách
0: Izomat. Lepší dlažba Best Brilla.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat
0: Brilla.
1: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat CZ. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat CZ. Ve stavebninách Izomat. Izomat CZ.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: Izomat. Izomat. Izomat CZ.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: Izomat CZ.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: Izomat CZ.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už očkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. 9 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Kupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. ACDC nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. ACDC Metallica Pain. Sportissimo. Život v pohybu. ACDC Metallica Pink Simo. Život v pohybu. ACDC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a pohybu.

0: Oslavte 30. Oslavte 30. výročí legendy. Oslavte 30. výročí legendy. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let. V akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celokováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši ne.
0: Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se.
0: Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto.
0: Let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto Branka.
0: Ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší auto Branka. Váš. Na vaši návštěvu se těší auto Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů. Na vaši návštěvu se těší auto Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Návštěvu se těší auto Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchu. Se těší auto Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchu. Auto Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. Vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Máte
1: a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Máte dlažbu plnou spár.
1: www.autobranka.cz.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých my.
1: www.autobranka.cz.
2: Máte dlažbu plnou spár.
1: cz.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné? Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné? I dobrá nálada? Velkofbu plnou spár, ve kterých mizí drobné? I dobrá nálada? Velkoforma spár.

0: Událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Portál a Ticketmaster.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Ticketmaster.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Komín musí mít pořádnej tah. Oká se to. Nerezové komíny, kouřovody. Komín musí mít pořádnej.

0: přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo
1: stroje.
0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde jdete o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení? Prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení? Na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafické inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupel inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupel stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen ten navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 2 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz. Také podlah. Siko.cz.
1: Přestaň být ten divák.
0: Siko.cz.
1: Přestaň být ten divákem.
0: CZ.
1: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti z příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybere. Se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa.

systémy. Okaz, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Okaz je to. Komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. Okaz je to. Nerezové a kompletní sortiment pro komínové systémy. Okaz je to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Sortiment pro komínové systémy. Okaz je to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Nové systémy. Okaz je to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100. Okaz je to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na OKO. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na OK pomlčky pro firmy i domácnosti.

0: kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek bereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Nadto z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world, tom kousek od tebe. Another world, jiná realita tebe. Another world, jiná realita CZ. Another world, jiná realita CZ. The world, jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: Z nabídky sedm... Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá... Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůd. Z sedm dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodíte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Riv svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 500 hodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc mínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot. Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě již za 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě 525 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj 5 tisíc. Sedm dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si při...
1: Sedm dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte...
1: Peugeot probíhá právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
1: Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů sklad... Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k... Nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanskému.
2: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte a velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Rock Radio.
2: Kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Rock Radio.
2: Nabídkou od Domanského.
0: Rock Radio.
2: Domanského.

ten pravej tah. Na Setodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. CZ, OK Seto, ten pravej tah. Profi vodá, se ne... Seto, ten pravej tah.

další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jedno. Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. V jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. Rockin' Symphony, Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. 27. Legends Live Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. 27. Forever. A speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Universe. Speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Universum, Praha. Dnes večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Universum, Praha. Nenechte na Lucie. 27. října, O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít událost roku. 20. října, O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít událost roku, Rock in Symphony. Října, O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít událost roku, Rock in Symphony, Legend. O2 Universum, Praha. Nenechte si ujít událost roku, Rock in Symphony, Legends Live Praha. Nenechte si ujít událost roku, Rock in Symphony, Legends Live Forever. Vstupenka. Nenechte si ujít.

0: kvalitní... Nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané... Nebát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč z 10... Jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč z 10letou záruk. Dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou... Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst...
0: S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk...
0: Znám... ...tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk...
2: Znám lepší.
0: Skla... Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk...
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla...
1: Strč prst skrz krk...
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje...
1: Krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje CZ. Skla...

DABu i FM nebo na... V DABu i FM nebo na... V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio.cz.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. Sklaprostroje.cz.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje. CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Sklaprostroje.cz. Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Sklaprostroje.cz.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Sklaprostroje.cz.
0: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Sklaprostroje.cz.
0: Specialista a stavební stroje.
1: Sklaprostroje.cz.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Sklaprostroje.cz.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o
1: stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
1: ze.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
0: pracovní stroje.

0: hrozí kapela Vltava. Kapela je to čtvrtku, jak já myslím, že žádnou věru neurazí kapela Vltava. Kapela je to krásná Vltava. Kapela je to krásná česká a tu vám k svátku. Kapela je to krásná česká a tu vám k svátku milá. Krásná česká a tu vám k svátku milá česká a tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách. A tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. A tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A tohle už je svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A tohle už je kapitán posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A tohle už je kapitán Pejsek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A tohle už je kapitán Pejsek na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. A tohle už je kapitán Pejsek. Muziky Jirka Vajgis a tohle už je kapitán Pejsek.
1: Rok
0: a tohle už je kapitán Pejsek.
1: Rok na přání.
0: To už je kapitán Pejsek.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Kapitán Pejsek.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Pejsek.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Within Temptation. Within Temptation starajou. Within Temptation starajou Turunen a Paradise. Within Temptation starajou Turunen a Paradise. Within Temptation starajou Turunen a Paradise. Within Temptation starajou Turunen a Paradise. What about us? No a teď další alternativa. Starajou Turunen a Paradise. What about us? No a teď další alternativa do vás. Starajou Turunen a Paradise. What about us? No a teď další alternativa do vás. Turunen a Paradise. What about us? No a teď další alternativa do vás a pro vás. Paradise. What about us? No a teď další alternativa do vás a pro vás. Přátelé, psal mi Leoš Hruška. Das. No a teď další alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Teď další alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, dneska má svátek pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, dneska má svátek Věra. No. Přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, dneska má svátek Věra.
1: No vida, úplně bych zapomněl.
0: Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, dneska má svátek Věra.
1: No vida, úplně bych zapomněl.
0: Tak všem. Ahoj kapitáne, dneska má svátek Věra.
1: No vida, úplně bych zapomněl.
0: Tak kapitáne, dneska má svátek Věra.
1: No vida, úplně bych zapomněl.
0: Tak všem věrkám přeju
1: Věra.
0: No vida, úplně bych zapomněl. Tak všem věrkám přeju krásné jmeniny.
1: Úplně bych zapomněl.
0: Tak všem věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánku.
1: Zapomněl.
0: Tak všem věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. Tak všem věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, všem věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, ale mám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, ale ještě tady píše, ale krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné a posílám hudlánky. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné píslánky. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco. Ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyber ty. Hele, píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyber ty. Hele, já jsem tady našel žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyber ty. Hele, já jsem tady našel, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyber. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, kde se o ní zpívalo, tak něco vyber ty. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, zpívalo, tak něco vyber ty. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, ale ne ty. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, ale nevím. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, ale nevím. Já jsem tady našel akorát Věru Špinarovou, ale nevím, to by. Já nevím, jestli by to Leoš. Akorát Věru Špinarovou, ale nevím, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Špinarovou, ale nevím, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak, ale nevím, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak, když jsme tady v rámci alternativy, nevím, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak, když jsme tady v rámci alternativy, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak, když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak, když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, jak já myslím, že žádnou věr Leošovi úplně sedlo. Tak, když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, jak já myslím, že žádnou věr sedlo. Tak, když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, jak já myslím, že žádnou věru neurazí. V rámci alternativního čtvrtku, jak já myslím, že žádnou věru neurazí.

Tak to byl kapitán Pejsek. Tak to byl kapitán Pejsek pro vše. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny věrky, no a než si všechny věrky, no a než si dáme POD a breaking, tradiční výzva pro vás posluchače Rock Radiovky, no a než si dáme POD a breaking, tradiční výzva pro vás posluchače Rock Radiové pro naše námořní. A než si dáme POD a breaking, tradiční výzva pro vás posluchače Rock Radiové pro naše námořníky. Breaking, tradiční výzva pro vás posluchače Rock Radiové pro naše námořníky. Pokud chcete zahrát VIP, výzva pro vás posluchače Rock Radiové pro naše námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání posluchače Rock Radiové pro naše námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání vymýšlejte Rock Radiové pro naše námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání vymýšlejte časovému znamení pro naše námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání vymýšlejte námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě jazyk. Pokud chcete zahrát VIP píseň na přání vymýšlejte časovému znamení. Samozřejmě, rád VIP píseň na přání, vymýšlejte časovému znamení, samozřejmě, jazyk je situaci v přání, vymýšlejte časovému znamení, samozřejmě, jazyk je situaci, v kterého chcete, vymýšlejte časovému znamení, samozřejmě, jazyk je situaci, v kterého chcete načapat, já vám za to zahraju, mu znamení, samozřejmě, jazyk je situaci, v kterého chcete načapat, já vám za to zahraju přednost, samozřejmě, jazyk je situaci, v kterého chcete načapat, já vám za to zahraju přednostně hned po hodině, jazyk je situaci, v kterého chcete načapat, já vám za to zahraju přednostně hned po hodině sedmé. Ho chcete načapat, já vám za to zahraju přednostně hned po hodině sedmé. Rock Radio. Já vám za to zahraju přednostně hned po hodině sedmé. Rock Radio. Přednostně hned po hodině sedmé. Rock Radio. Po hodině sedmé.

Bella.

0: ahoj kapitáne, jestli můžu. Smithy si dáme. Ještě mi tady psala Kateřina Šťastná, ahoj kapitáne, jestli můžeš. Pošli tam něco pro lepší náladu všem.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Dohrávaj nám POD nebo... Dohrávaj nám POD nebo... Dohrávaj nám POD nebo Payable on the Athek. Dohrávaj nám POD nebo Payable on the Athek, chcete jich. Dohrávaj nám POD nebo Payable on the Athek, chcete jich. Break in, dva roky star... Dohrávaj nám POD nebo Payable on the Athek, chcete jich. Break in, dva roky stará skladba. Dohrávaj nám POD nebo Payable on the Athek, chcete jich. Break in, dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku POD nebo Payable on the Athek, chcete jich. Break in, dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku skladbu starší. Athek, chcete jich. Break in, dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku skladbu starší. Break in, dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck po mailu. Dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck po mailu, měl skvělý nápad. Teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck po mailu, měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, skladbu starší. Je Tomáš Beck po mailu, měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku. Tomáš Beck po mailu, měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku. Měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku k vaření zahrát něco s alternativní nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku k vaření zahrát něco alternativy, co má. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu. Nazdar kapitáne, nešlo by nám před čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu. Vaše nám před čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu vaše sesterská. K vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu vaše sesterská stanice. Co z alternativy, co má v playlistu vaše sesterská stanice. The Smiths. Co má v playlistu vaše sesterská stanice. The Smiths. Yes. V playlistu vaše sesterská stanice. The Smiths. Vaše sesterská stanice. The Smiths. Jasně, Smithy si dáme. Ještě mi tady stanice. The Smiths. Jasně, Smithy si dáme. Ještě mi tady psala The Smiths. Jasně, Smithy si dáme. Ještě mi tady Smiths. Jasně, Smithy si dáme, ještě mi tady psala Kateřina, jasně, Smithy si dáme, ještě mi tady psala Kateřina Šťastná.

tuis pontes saltare, quod si pedes tuis pontes saltare, coeperint, ne si pedes tuis pontes saltare, coeperint, ne tuis pontes saltare, coeperint, ne cohibueris. Pontes saltare, coeperint, ne cohibueris. Saltare, coeperint, ne cohibueris. Coeperint, ne cohibueris. Int, ne cohibueris. Cohibueris. Přátelé, dnes jste slyšeli cohibueris. Přátelé, dnes jste slyšeli odbyla ris. Přátelé, dnes jste slyšeli odbyla. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla 7. hodina večerní, náš čtvrtek ve znamení alternativy. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla 7. hodina večerní, náš čtvrtek ve znamení alternativy. Slyšeli, odbyla 7. hodina večerní, náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoď, odbyla 7. hodina večerní, náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti večerní, náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. Tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Jedinečný hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Jedinečnými melodiemi. Společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami se může rozeznít. Jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraznít. Jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte se jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. Tak takhle pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě nějak si to sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě nějak si to představovala tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě nějak si to představovala naše mějte se tomu. Tak takhle květnatě nějak si to představovala naše milá posluchačka. Tak takhle květnatě nějak si to představovala naše milá posluchačka. Takhle květnatě nějak si to představovala naše milá posluchačka. A Marie Sojková bylo jak si to představovala naše milá posluchačka. A Marie Sojková bylo to naše milá posluchačka. A Marie Sojková bylo to samozřejmě latinsky naše milá posluchačka. A Marie Sojková bylo to samozřejmě latinsky sluchačka a Marie Sojková bylo to samozřejmě latinsky nebo se o to aspoň časové znamení Sojková bylo to samozřejmě latinsky nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo bylo to samozřejmě latinsky nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo no a vy latinsky nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo no a vy přátelé nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo no a vy přátelé se těšte na druhou polovinu, to aspoň časové znamení pokusilo, no a vy přátelé se těšte na druhou polovinu znamení pokusilo, no a vy přátelé se těšte na druhou polovinu našeho roku napřání silo, no a vy přátelé se těšte na druhou polovinu našeho roku napřání Maruška a vy přátelé se těšte na druhou polovinu našeho roku napřání Maruška se samozřejmě se těšte na druhou polovinu našeho roku napřání Maruška se samozřejmě může něco přát taky a zahraje druhou polovinu našeho roku na přání Maruška se samozřejmě může něco přát taky a zahraje našeho roku na přání Maruška se samozřejmě může něco přát taky a zahrajeme to jí to hned roku na přání Maruška se samozřejmě může něco přát taky a zahrajeme to jí to hned po Maruška se samozřejmě může něco přát taky a zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny může něco přát taky a zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny to znamená a zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny to znamená kapela Bad Wolf jí to

hned po otvíráku naší druhé hodiny, to znamená kapele Bad Wolves a předělávce od Cranberries. Po otvíráku naší druhé hodiny, to znamená kapele Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. Druhé hodiny, to znamená kapele Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. To znamená kapele Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. Kapele Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. A předělávce od Cranberries Zombie. Se od Cranberries Zombie. Zombie.

to je skvělá art. Kdyby si dala ráda Tata Boys, tak si dáme to je skvělá art alternativa, protože Tata Boys jsme tady Každopádně, nebo před dvouma, kdy tady v tom roku na přání, nebo kdy to bylo,

0: Přátelé moji námořní, jako vždy jsem toho...
1: To je skvělá. Umím ještě z Gimplu, že by si dala ráda Tata Boys. Tak si dáme...

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Hubne nám to, hubne po hříchu.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Hubne nám to, hubne po hříchu, nemluvím o sobě.
0: Marcela Herbolta.
1: Hubne nám to, hubne po hříchu, nemluvím o sobě, ale o počtu.
0: Herbolta.
1: Hubne nám to, hubne po hříchu, nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které. Hubne nám to, hubne po hříchu, nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které. Hubne nám to, hubne po hříchu, nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním. Hubne po hříchu, nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit. Ale ze pár se jich nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit. Ale ze pár se jich ještě. Ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit. Ale ze pár se jich ještě najde. Ty první akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych, které je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych schrnul po v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych schrnul po větu už vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych schrnul po větu už víte, co řeknete, až se ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych schrnul po větu už víte, co řeknete, až se ještě najde. Ty první dvě bych schrnul po větu už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož po větu už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradu. Víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla nezbytné doplňky. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla nezbytné doplňky a podobně. Budou moct říct, že z burzu zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla na nezbytné doplňky a podobně, budou moct říct, že se v tom celou zakoupit i sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moct říct, že se v tom celou zimu hrabali, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moct říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vné doplňky a podobně, budou moct říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi, máme, budou moct říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi, máme o víkendu dvě, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi, máme o víkendu dvě, tu sobotní tradičně na zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém burzi, máme o víkendu dvě, tu sobotní tradičně na letišti Drahotuše, aby na jaře vyjeli v novém burzi, máme o víkendu dvě, tu sobotní tradičně na letišti Drahotuše u hranic novém burzi, máme o víkendu dvě, tu sobotní tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě, kmání, máme o víkendu dvě, tu sobotní tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě, kmání bude jak s oblibou říkám, sobotní tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě, kmání bude jak s oblibou říkám, fo jako vše tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude jak s oblibou říkám fo jako všecko. V Drahotuších Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude jak s oblibou říkám fo jako všecko. V Drahotuších na Moravě. Kmání bude jak s oblibou říkám fo jako všecko. V Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek. Sní bude jak s oblibou říkám fo jako všecko. V Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7. raní. Pokud byste měli pocit, zapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7. raní, pokud byste měli pocit, že brzký začátek startuje se od 7. raní, pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, startuje se od 7. raní, pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později od 7. raní, pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily, je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily, i tam pořadatel daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily, i tam pořadatelé slibují, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily, i tam pořadatelé slibují, později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily, i tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní speciály, do Tuhaně v okrese Semily, i tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní speciály v okrese Semily, i tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokané po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká jiném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc

0: láká nejaká tá výška, i ta se najde klasické zavírání promila. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás připravili. A pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání, jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás připravili nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se ta se najde klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. Klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stavili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu Sávou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u záběru stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí. V Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10 kromě výšky loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10 kromě výšky se můžete těšické místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10 kromě výšky se můžete zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10 kromě výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse. Tam se startuje taktéž v 10 kromě výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse Ice House. Taktéž v 10 kromě výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Tito kromě výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Tohle můžete těšit i na pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Tohle zavření Krasových silnic pořád těšit i na pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Tohle zavření Krasových silnic pořádají. Pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Tohle zavření Krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio.
0: Tohle zavření Krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio. Moto.
0: Zavření Krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio. Moto keci.
0: Nic pořádají.
1: Rock Radio Moto keci. Rock Radio Moto keci. Rock Radio Moto keci. Moto keci. Moto keci.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer. Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Večer. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Bal. Máte za sebou pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám. Pernej den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný den. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krev. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krev z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Večer. Od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je sluderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci. Rock je slušná muzika. Motokeci Mart je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta. Slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta. Muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Hubne nám to, hubne.

Taky jste měli hektický... Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok. Kam energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokovým společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: teď. Tak nečekejte za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak nečekejte. Je 35 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak nečekejte. Jezděte. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak nečekejte. Jezděte.
1: Staňte.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď. Tak nečekejte. Jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem.
0: Nečekejte. Jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
0: Autosalony. Jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Jezděte.
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se...
1: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Kem u Kopeckého.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopeckýského.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
0: Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Oknem fouká,
0: které se snadno zvyká.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, hrobka.
1: Více na Kopecký.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, hrobka k nám.
1: Na Kopecký.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, hrobka k nám, to praví.
1: CZ.
2: Oknem fouká, střecha padá, hrobka k nám, to praví.
3: Zedník malý.
2: Oknem fouká, střecha padá, hrobka k nám, to praví.
3: Zedník.
2: Oknem fouká, střecha padá, hrobka k nám, to praví.
3: Zedník
4: malíř.
3: Topenář.
2: Střecha padá, hrobka k nám, to praví.
3: Zedník
4: malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne.
2: Praví.
3: Zedník
4: malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
4: Zedník
3: malíř.
4: Topenář.
3: Podlahář.
4: Ale ne.
3: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Topenář.
3: Podlahář.
4: Ale ne.
3: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si.
3: Ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více informací. Ty. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více i
4: bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více informací na rekbity.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity. Opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity. Záruka kvality.
3: Domov. Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity. Záruka kvality.
3: Informací na rekbity.cz.
4: Rekbity. Záruka kvality.
3: Rekbity.cz.
4: Rekbity. Záruka kvality.
3: .cz.
4: Rekbity. Záruka kvality.
5: Ale, co?
4: Rekbity. Záruka kvality.
5: Ale, co pak? Písk.
4: Záruka kvality.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchty. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá po... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá po... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí... Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na... Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a... Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme Belky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. A už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskovis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní.

0: ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto... Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezeny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte ní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezdí. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Spotřební daň.
0: Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Spotřební daň.
0: Poruchy.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohat státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší českého rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Mám jen 10 vteřin na
1: CZ. Pro bohatší Česko.
2: Mám jen 10 vteřin na to.
1: Pro bohatší Česko.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha
1: Česko.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci.
2: To uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadla. Jdeme na to?
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadla.
3: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: V noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: A přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Tak přistát.
2: Navádění letadel.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Občas
2: letadel.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrik.
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži.
3: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
2: Ve věži.
3: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete
3: Ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete
3: v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obor.
3: Doslova.
2: Elektrikář.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obor.
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.
3: Tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. A najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Když
2: chceš napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Když chci říct ví.
2: Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
4: Když chci říct víc.
2: Na práci na letišti.cz.
4: Když chci říct víc.
2: Na letišti.cz.
4: Když chci říct víc. Než slova.
2: Cz.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Z nabídky. Z nabídky sedm. Z nabídky sedm dní Peugeot se. Z nabídky sedm dní Peugeot se ne. Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky sedm dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008 skladných podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 703. Sedmimístné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. Sum. Skladové vozy již za 735 tisíc. Sedm dní Peugeot. Právě vozy již za 735 tisíc. Sedm dní Peugeot. Právě.

Pohoda.

od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel cesky od srdce. Bela bel cesky od srdce.

Slušnej rok od rána do večera v dabu. Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM nebo na od rána do večera v dabu i FM nebo na od rána do večera v dabu i FM nebo na radia.dovečera v dabu i FM nebo na radia.cz v dabu i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz radia.cz cz

0: make it way.
1: Make it way.

Americe... V Americe měli branži... V Americe měli branželínu. Mim. V Americe měli branželínu. V Americe měli branželínu. My máme Dandabel. V Americe měli branželínu. My máme Dandabel. Ale ne... Americe měli branželínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být svět... Branželínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme... My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme... Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokový. Musíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Frokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbený. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbený. Každý den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku. Te na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nech plavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Jeho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu a slušnýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístkýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncert vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospody. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuz. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinně na Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinně na šestou, ať neza zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinně na šestou, ať nezaspí, to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinně na šestou, ať nezaspíte. Nevešlo. Budíky, povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabu, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokradou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Všední den od 6 do 9.

Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 4 a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu asi na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si na co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legend. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. A nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC a budete na svých. Od AC a budete na svých. Od AC/DC. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a... Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš... Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Rock na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ.

0: DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rbu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Všude.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnet. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na stádio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 9 rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92 PM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 102.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Je na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najde 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovirad.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovirad.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovirad.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovirad.cz. Rock Radio. Frekvence najdete na našem webu www.rokovirad.cz. Rock Radio. Na našem webu www.rokovirad.cz. Rock Radio. www.rokovirad.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. rokovirad.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. rokovirad.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. CZ. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Čechy.
1: V kuchyni. V kuchyni. V obýváku. Na

kuchyni, v obýváku, v kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste v kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si a na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si apku Rádio, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si apku radia.cz, kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si apku radia.cz, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si apku radia.cz, Radio v mobilu, stáhněte si apku radia.cz, stáhněte si apku radia.cz, radia.cz, CZ.

jednou, to já jsem asi v pánu. Až jednou jsem asi v pánu. Až jednou zatluču pánu. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Na ty. Až jednou zatluču. Na ty velký dveře. Až jednou zatluču.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Zeptaj se na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlob na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si jí dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to že. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to že kdeže. Se chlapče zlobil si.

a já na to, že a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, kdeže. A já na to, že kdeže, až budu. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Kdeže, až budu jednou spát. Na pořád, až budu jednou.

S Garáží a Zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a Zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a Zkušeben. Rock Radio. S Garáží a Zkušeben. Rock Radio. A Zkušeben. Rock

jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebesku. Až jednou zaklepu. Na nebesku prám. Až jednou zaklepu.

až budu ani to sáčko na míru, až budu jednou sáčko na míru, až budu jednou spát, až budu jednou spát.

Vyberte si rockový album. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na

hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Všem hlasu záleží. Záleží.

vašem hlasu záleží. Má vás rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várku. Záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilynho rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich 4 in 2. Za nima Rolling Stones a jejich 4 in Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich 4 in Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich 4 in Tongues. Za nima Rolling Stones a jejich 4 in Tongues. A Dotons a jejich 4 in Tongues. A do třetice tu máme 4 in Tongues. A do třetice tu máme 7 Dust Tongues. A do třetice tu máme 7 Dust s deskou One. A do třetice tu máme 7 Dust s deskou One. A do třetice tu máme 7 Dust s deskou One. A do třetice tu máme 7 Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu, máme 7 Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu, Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu, Rokový rádio C s deskou One. Hlasujte na našem webu, Rokový rádio C. Hlasujte na našem webu, Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu, Rokový rádio CZ. Vyberte si roku, Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co Vyberte si rokový album na sobotní

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legend událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout... Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnost... Příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi moty legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Rocková kronika? Pozici. Hvězdný host? Rocková kronika? Deska měsíce a motokec? Hvězdný host? Rocková kronika? Deska měsíce a motokeci? Rocková kronika? Deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ a na Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ, rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rok rádia a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rok rádia můžete si na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rok rádia můžete platformách. Slušný podcasty Rok rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rok rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rok rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rok rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. A můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Kdykoliv, kdekoliv. Kdekoliv, kdekoliv.

0: nebo na radia.cz. Ono se řekne radia.cz. Ono se řekne e-shop, ale .cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To má... Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mi... Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl... Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte e-shop, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, ale to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte trička. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětské věci. To máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětské. To máte půl litry. To máte ponožky, to máte
1: My to všechno máme. Oblečení
0: půl litry. To máte ponožky. To máte dětské věci.
1: My to všechno máme. Oblečení.
0: To máte ponožky. To máte dětské věci.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušnošky.
0: To máte dětské věci.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci. My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na... My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvirokery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvirokery další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvirokery.cz najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvirokery.cz Rokrádia na www.rokvirádio.cz
0: To je tu práce.
1: Na www.rokvirádio.cz
0: To je tu práce. Na festiáň, na poradu.
1: Rokvirádio.cz
0: To je tu práce. Na festiáň, na poradu. Do porodnice.cz To je tu práce. Na festiáň, na poradu. Do porodnice. To je tu práce. Na festiáň, na poradu. Do porodnice. Na práce. Na festiáň, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej
0: festiáň, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rok...
0: Na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio teč...
0: Do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio tečka cz. Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio tečka cz. Shop na rokovýradio.cz
0: Rock Radio
1: Radio.cz
0: Rock Radio
1: .cz.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Z garáží a z kušeben. Rock Radio. A z kušeben. Rock

DAB i FM nebo na DAB i FM nebo na radia.cz DAB i FM nebo na radia.cz M nebo na radia.cz

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz.

vás mlsná. Máte chuť na po... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Smlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho na... Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelní rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušený nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd. Jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úder. Každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem jed na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá polední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve máme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Vky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrátě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a nasží. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neukrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Den od 11 do 12 na Rock Rádiu. 11 do 12 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Mocná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně mí. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. S Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

časy pro sny stvořený, i časy pro sny stvořený, tak jako časy pro sny stvořený, tak jako slunce vždycky sny stvořený, tak jako slunce vždycky vyjde ponorený.

Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi 5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence na Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu Slavina 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.3.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio, slušnej rok webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio, slušnej rok pro www.rokoviradio.cz. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Radio.cz. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Nemáš... Nemáš co na sebe? Chodíš... Nemáš co na... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nik... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. Všude.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze jo. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Slušnej rok doma.

0: Poctivý český festák non. Poctivý český festák non stop, ale poctivý český festák non stop, ale poctivý český festák non stop, ale jistě poctivý český festák non stop, ale jistě jak si račte přát. Poctivý český festák non stop, ale jistě jak si račte přát. Festák non stop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s nej. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. To stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového. Se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového. Rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z fest největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků kulturními hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků kultury světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a zábavového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a zábav. To nejlepší z festáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc festáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc český Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu uslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vám. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj.
3: Už si někdy zaparkovali.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj.
3: Už si někdy zaparkoval jízdníko.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj.
3: Už si někdy zaparkoval jízdníko v hangáru.
2: Bože můj.
3: Už si někdy zaparkoval jízdníko v hangáru.
2: Bože můj.
3: Už si někdy zaparkoval jízdníko v hangáru.
2: Prosím.
3: Už si někdy zaparkoval jízdníko v hangáru.
2: Prosím.
3: Už si někdy zaparkoval jízdníko v hangáru.
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy párát. Parkoval jízdníko v hangáru.
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy párátko v hangáru.
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy párátko do jícnusu.
2: Prosím.
3: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky. Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky.
2: Cože?
3: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky.
2: Cože?
3: Někdy párátko do jícnu sopky.
2: Cože?
3: To nic. Párátko do jícnu sopky.

0: Кейт.
1: Cože?
0: To nic. Prostě dojít snu sob, Kate.
1: Cože?
0: To nic. Prostě jenom tak sob, Kate.
1: Cože?
0: To nic. Prostě jenom tak žertuj.
1: Cože?
0: To nic. Prostě jenom tak žertuj. To nic. Prostě jenom tak žertuj. Cítíš se dobře? Nic. Prostě jenom tak žertuj. Cítíš se dobře? Prostě jenom tak žertuj. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
0: Jenom tak žertuj. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
0: Tuj. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
0: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
0: Potím se. Dobře?
1: Vlastně nic moc.
0: Potím se. Celá.
1: Vlastně nic moc.
0: Potím se. Celá z tebe hořím.
1: Moc.
0: Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účtím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes.
1: Ale tohle bude a
0: z tebe hořím. Líbí se ti můj účes.
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty vysmíjím. Líbí se ti můj účes.
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty vysmíjím. Líbí se ti můj účes.
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl? Líbí se ti můj účes.
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Můj účes.
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej.
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil. Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gay.
0: Umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gay. Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gay. Rokra. Omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gay.
2: Rock Radio.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gay.
2: Rock Radio.
0: Mě vzrušil.
1: Říká jsem gay.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Říká jsem gay.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Hej.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát a vši... Když budeš sama v poušti stát a vši stát a všichni svatí přiletí a nebude a všichni svatí

0: vydatným obědě Po vydatným obědě nejlíp vytráví. Po vydatným obědě nejlíp vytráví. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se než... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se než... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dej... Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Ukem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovc jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si cti. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným raz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neutěte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Na rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Na Rok Rádiu. Danem. Každej všední den od 12 do 15. Na Rok Rádiu. Rok všední den od 12 do 15. Na Rok Rádiu. Rok Rádio. 12 do 15. Na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok 15. Na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná. Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Názes. Opravdu je slušná muzika. Rok Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Slušná muzika. Rok Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Jo. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám.
0: Les. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události.
0: Vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 80. Popiš nám listopadové události roku 89. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde za... Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá... Opovažte se napovídat!

0: Kdy a kde začala celá akce? Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
1: No.
0: Kdy a kde začala celá akce?
1: No.
0: Kdy a kde začala celá akce?
1: No. Kotera, bylo to jako těžké.
0: Začala celá akce?
1: No. Kotera, bylo to jako těžký teda.
0: Do Češce?
1: No. Kotera, bylo to jako těžký teda.
0: Do Češky to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde ta...
1: No. Kotera, bylo to jako těžký teda.
0: Do Češky to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde...
1: No. Kotera, bylo to jako těžký teda.
0: Do Češky to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to jako těžký teda.
0: Do Češky to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to teda.
0: Do Češky to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to teda.
0: Bylo to, víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to teda.
0: Těžký. Kde to bylo, kdy?
1: Bylo to teda. Tom jako teda.
0: Kdy?
1: Bylo to teda. Tom jako teda. V tom listopadu.
0: No,
1: Bylo to teda. Tom jako teda. V tom listopadu.
0: No, v listopadu, co jsem dal?
1: Bylo to teda. Tom jako teda. V tom listopadu.
0: No, v listopadu, co jsem dal? A koliká to bylo?
1: Tom jako teda. V tom listopadu.
0: No, v listopadu, co jsem dal? A koliká to bylo přesně?
1: Tom jako teda. V tom listopadu.
0: No, v listopadu, co jsem dal? A koliká to bylo přesně?
1: V tom listopadu.
0: No, v listopadu, co jsem dalo? A koliká to bylo přesně?
1: To znamená, jako teda na podzem.
0: No, na podzem, samozřejmě.
1: Listopadu.
0: No, v listopadu, co jsem dalo? A koliká to bylo přesně?
1: To znamená, jako teda na podzem.
0: No, na podzem, samozřejmě, že jo. Co jsem dalo? A koliká to bylo přesně?
1: To znamená, jako teda na podzem.
0: No, na podzem, samozřejmě, že jo. A koliká to bylo přesně?
1: To znamená, jako teda na podzem.
0: No, na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No, přesně.
1: To znamená, jako teda na podzem.
0: No, na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No.
1: To znamená, jako teda na podzem.
0: No, na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No.
1: Podzem.
0: No, na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No.
1: No,
0: podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No.
1: No, v listopadu říkám.
0: No, 17. Bylo to kdy? No.
1: No, v listopadu říkám.
0: No, 17. Bylo to kdy? No.
1: No, v listopadu říkám.
0: No, 17.
1: No, v listopadu říkám.
0: No, 17.
1: 17. no.
0: A kde?
1: No, v listopadu říkám.
0: No, 17.
1: 17. no.
0: A kde?
1: No, v listopadu říkám.
0: No, 17.
1: 17. no.
0: A kde?
1: No, kde? No.
0: Na AL. 17.
1: 17. no.
0: A kde?
1: No, kde? No.
0: Na AL. AL.
1: 17. no.
0: A kde?
1: No, kde? No.
0: Na AL. A
1: 17. no.
0: A kde?
1: No, kde? No.
0: Na AL. AL.
1: Na AL. Jašce.
0: A kde?
1: No, kde? No.
0: Na AL. AL.
1: Na AL. Jašce.
0: A prosím tebe.
1: No, kde? No.
0: Na AL. AL.
1: Na AL. Jašce.
0: A prosím tebe. Na AL. AL.
1: Na AL. Jašce.
0: A prosím tebe. Na AL.
1: Na AL. Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově. Praze.
1: AL. Jašce.
0: A prosím tebe. Na Albertově, Praze, na Albertově, Praze, nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu? Na Albertově, Praze, nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Praze, nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Rok. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Rok. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Rock Radio. Kon... Nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Rock Radio. Konec legrace. Opravdu, už to mám dost. Rock Radio. Konec legrace. Mám dost. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Slegrace.

Radio.

0: nevíme.
1: Ty ne, hele, kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. Komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
1: Ale mě vůbec nezajímá.
0: S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
1: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte
0: s... Teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
1: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
0: Rozhodně nejezdíme.
1: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
0: Jezdíme.
1: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
0: No, nejezdíme taxíkem.
1: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
0: No, nejezdíme taxíkem.
1: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
0: No, nejezdíme taxíkem.
1: Vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
0: No, nejezdíme taxíkem.
1: A co děláte s svým manželem?
0: No, nejezdíme taxíkem. Nejezdíme taxíkem.
1: No to asi ne, no, to je představa.
0: Nech toho!
1: Spadla v taxíku.
0: No. A víš, čím to je?
1: V taxíku.
0: No. A víš, čím to je?
1: Víš, čím to je?
0: Nežereš maso. Prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
2: Rock Radio. Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rok. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková. Je tu roková noc a Jirka Němý. Ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spoust. Je tu roková noc a Jirka Němý. A sta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc, českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc, od 10 večer a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc, od 10 večer až dří. Roková noc, od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Roková noc, od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Rádio a muzika. Rock Rádio. Názes. Rock Rádio. Názes. Opravdu vám. Rock Rádio. Názes. Opravdu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Jo 60ku.
0: Jel opravdu vás pobaví.
1: Jo 60ku. Jel úplně normálně.
0: Vás pobaví.
1: Jo 60ku. Jel úplně normálně. Jo 60ku. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě. Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne.
1: Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda tak jsi kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda tak...
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejde.

0: Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy, kde je ten host?
1: Čí seš?
2: Z Prahy,
1: Čí seš?
2: Z Prahy, kde je ten hostinskej hernáj?
1: Čí seš?
2: Z Prahy, kde je ten hostinskej hernáj?
1: Já mám v Prze...
2: Kde je ten hostinskej hernáj?
1: Já mám v Prze dceru, nějaká Homolková, neznáš?
2: Hostinskej hernáj.
1: Já mám v Prze dceru, nějaká Homolková, neznáš?
2: Hernáj.
1: Já mám v Prze dceru, nějaká Homolková, neznáš?
2: To je otázka.
1: Já mám v Prze dceru, nějaká Homolková, neznáš?
2: To je otázka, tohle to už jste...
1: Nějaká Homolková, neznáš?
2: To je otázka, tohle to už jste čtvrtej s takou...
1: Homolková, neznáš?
2: To je otázka, tohle to už jste čtvrtej s takouhle otázkou...
1: Homolková, neznáš?
2: To je otázka, tohle to už jste čtvrtej s takouhle otázkou... To je otázka, tohle to už jste čtvrtej s takouhle otázkou... To je otázka, tohle to už jste čtvrtej s takouhle otázkou. To je otázka, tohle to už jste čtvrtej s takouhle otázkou. Musím vás, to už jste čtvrtej s takouhle otázkou. Musím vás, právě mám bylo 100 000 čtvrtej s takouhle otázkou. Musím vás, právě mám bylo 100 000 obyvatel, ne, tohle otázkou. Musím vás, právě mám bylo 100 000 obyvatel, Musím vás, právě mám bylo 100 000 obyvatel, ne. Tak jak můžu... Musím vás, právě mám bylo 100 000 obyvatel, ne. Tak jak můžu znát milion 100 000... Vás, právě mám bylo 100 000 obyvatel, ne. Tak jak můžu znát milion 100 000 lidí? 100 000 obyvatel, ne. Tak jak můžu znát milion 100 000 lidí?
0: Rock Radio.
2: Obyvatel, ne. Tak jak můžu znát milion 100 000 lidí?
0: Rock...
2: Ne. Tak jak můžu znát milion 100 000 lidí?
0: Rock Radio.
2: Jak můžu znát milion 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Adio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovede, pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovede, už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu nedovedeme.